0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.

0: tak všechno mám.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: Včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Drink some margaritas, by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hrajeme hity pro

0: Dobré středeční ráno, Moravo. Ano, je to tak, jsme v půli pracovně prázdninového týdne. A 6 minut před půl šestou má pro vás ranní z Darády přehlídku hitů pro dobrou náladu. Za chvíličku spustí hudební tsunami kapela Divokej Bill. Zaspomínáme na kousek Seniorita. A z Rakouska dorazí do ranní z Darády i Mark Korn. Ale před muzikou ještě prozradíme, jaká bude středa 12.8. roku 26 z pohledu meteorologů. Nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. No a možná některé z vás, troufnu si říci, že i většinu z vás překvapí dnešní teploty.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: I dnešní předpověď počasí, stejně jako ta včerejší, je krátká, stručná, naprosto jasná. I dnes očekávají meteorologové slunečno, očekávají konkrétně jasno nebo skoro jasno a letní teploty. Ano, slyšíte dobře, nikoli tropické, ale letní teploty. Nepamatuju si za poslední týdny, že bychom tady v ranní jízdě rády při aktuální předpovědi počasí řekli, že dnes budou teploty jen v uvozovkách, jen letní, nikoli tropické. Dnes tedy 26 až 29 stupňů Celsia, na severu Jihomoravského kraje místy jen kolem 25 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji dnes od 24 do 27, na Vsetínsku kolem 23 stupňů Celsia. No a porádu ideální počasí, ideální teploty na vyvětrání, Břeclav, Strážovice, Ladná, Těšany, schodně po 15 stupních.
2: Rádio Jih, doprava.
0: A dobré středeční ráno přejeme i na cesty. V Brně v Živitinské ulici směrem na Kohoutovice probíhají práce na silnici, počítejte proto s omezením provozu. A připomínáme, v Bzenci v Bzinské ulici probíhají i nadále práce na silnici, komunikace je nadále neprůjezdná. Tak hezké středeční ráno a samozřejmě jak jinak než si hem šťastnou cestu, ať už pádíte kamkoliv.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A tady už je to hudební tsunami kapely Divokej Bill. 3 minutky bude půl šesté, vinčujeme hezké jítro. Ať se vám i v půli pracovně prázdninového týdne ve společnosti raní zdy daří.

Mark Korn v ranní zdi rádia jejich, to je středeční čas 5.35, čas podívat se do kalendáře a prozradit, kdo má 12. srpna svátek. My vám k tomu nabízíme taky hudební dárek a z toho bude naprosto zřejmé, jasné, kdože ten svátek má. Koukám na tebe, Káro, už několik dní. Netřeba dodávat více.

0: také všechno nej. No a dnes 12. srpna se podíváme do historie, konkrétně do roku 1930, kdy americký vynálezce Clarence Birdseye získal patent na způsob rychlého zmrazování potravin. A právě díky němu dnes můžeme sáhnout v mrazáku po zelenině, rybě nebo ovoci a mít je k dispozici prakticky kdykoliv během roku. Birdseye na svůj nápad přišel tak trochu náhodou, když totiž žil v kanadském Labradoru, všiml si, že ryby v tamním mrazu zmrznou téměř okamžitě a po rozmrazení chutnají překvapivě podobně jako čerstvé. Napadlo ho, že stejný princip by mohl fungovat i u dalších potravin. A tak vznikl způsob rychlého zmrazování, který změnil nejen naše mrazáky, ale i celý potravinářský průmysl. No a míříme ještě hlouběji do historie, konkrétně do 12. srpna roku 1865. Právě tehdy totiž britský chirurg Joseph Lister provedl operaci, která změnila medicínu. Do té doby hrozilo pacientům po operaci velké nebezpečí infekce. Lister proto začal používat kyselinu karbolovou k dezinfekci nástrojů a obvazů. Počet infekcí díky tomu výrazně klesl. Dnes je čistota na operačním sále snad samozřejmost. Právě Joseph Lister ale patřil k těm, kteří položili základ moderní chirurgie. Zpátky ke Klárám, již mají po celý dnešní den, tedy po celou středu svátek, posíláme hudební dárek. A za pár minut se ve vysílání ranní jízdy Rádik objeví skřeťáka ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve středeční ranní jízdě za chviličku Verona, za všechno může čas. Jo, mimochodem čas přesně 6:45. A ten správný čas pustit do vysílání ranní jízdy rádia i Skřeťáka. Tak opřeme krásné ráno.
1: No dobré ránečko, to zoufalá žena se modlila, bože, dej mi někoho, kdo se ke mně bude tulit a nenechá mě spát celou noc. No a Bůh jí poslal komára.
2: Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré středeční ráno, Moravo, po šesté dodáme další hity pro dobrou náladu. Úvod další hodinky, středeční raní zde Alvaro Soler. Taky Joe. A nebo Pěta Radeček. Jsme v půli pracovně prázdninového týdne, za chviličku nabídeme další čerstvé jihomoravské zprávy a řeč bude o suchu. Trápí nás všude.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, odbíjí 6. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Polovina sledovaných míst v povodí Moravě už na hranici hydrologického sucha a modernizace tratě do Zlína se odkládá. Správa železnic prodlužuje stavební povolení. Sucho se v povodí Moravy dále zhoršuje. Na jeho hranici je už 47 z 94 sledovaných míst. Ještě minulý týden jich bylo o 3 méně a většina toků má nyní průtoky hluboko pod polovinou běžných srpnových hodnot. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou jen na 17% průměru, Jihlava kolem 20 a Oslava v Oslavanech na 24%. Některé menší toky, například Svitava ve Svitavách, Punkva ve Sloupě nebo Rokitka v Moravských Budějovicích, jsou dokonce bez vody. Sucho se projevuje také na přehradách. Vranov je naplněný na 58%, Věv na 60% a Koryčany na 68% kapacity. Nad polovinou běžného srpnového průtoku se drží jen Svratka v Židlochovicích, které pomáhá voda z Vírské a Brněnské přehrady. Správa železnic musí prodloužit stavební povolení pro modernizaci a elektrizaci tratě z Otrokovic do Zlína, protože jeho platnost vyprší už na konci letošního roku. O prodloužení o další 2 roky požádala začátkem července. Samotnou stavbu totiž podle současného plánu nestihne zahájit včas. Soutěže na jednotlivé části projektu chce správa železnic vypsat letos na podzim. Přípravné práce jsou plánované na příští rok a hlavní stavba má začít na začátku roku 2028. Projekt počítá se s dvoukolejněním tratě do stanice Zlín Střed, elektrizací, zvýšením rychlosti až na 100 km v hodině a přesunem zlínského nádraží blíže ke Gahurově ulici. Modernizací projde také nádraží v Otrokovicích a vzniknou 2 mimoúrovňová křížení v Kvítkovicích a Prštném.
2: Počasí.
0: Před námi den plný slunce a letních teplot. Ano, slyšíte správně, ve středu 12. srpna říkáme letních teplot, nikoli tropických. Za poslední dny či týdny si nepamatuju předpověď počasí, kdyby rtuť odpoledních hodinách nepřekročila 30 stupňů Celsia. Dnešek by tak měl být. Dnes tady jasno nebo skoro jasno, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, dokonce na severu kraje místy jen kolem letních 25 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 27, na Vsetínsku kolem 23 stupňů. No a 2,5 minutky po 6. hodině po ránu sympatické teploty na vyvětrání. Brno 13, Krumvíř, Němčičky, Stupova 14 stupňů Celsia.
4: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké středeční ráno i na cesty. Přidáváme čerstvou uzavírku z Brna. Úderem dnešní půlnoci se otevřela další uzavírka, další komplikace pro řidiče v Brně v Žibitínské ulici směrem na Kohoutovice. Probíhají tam práce na silnici. Počítejte proto s omezením provozu, s velmi výrazným omezením provozu. Další vrázka na čele řidičům a řidičkám. Hold, ale tak v létě neříkám, že jsme na to zvyklí, ale prostě to tak je. Sihem šťastnou cestu za volanty, za chviličku Alvaro Soler a Sofia.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Otevřela se tedy diskuze k dalšímu nedávání, jestli to všechno ty souběhy těch uzavírek mají nějakou hlavu či patu.

0: hodina 10 minut, hezké středeční ráno, Morava, dobré chuti, pokud zrovna sídáte. Už jsme tady probírali v dnešních čerstvých jihomoravských zprávách sucho a zaměříme se na to ještě o kapičku konkrétněji teď v souvislosti s HKO Soutok na Břeclavsku, jež vysychá. HKO Soutok na Břeclavsku teď doslova, nebojíme se použít to slovo, žízní. Dlouhotrvající sucho se podepisuje na lužních lesích, loukách i tůních, půda praská, vegetace vadne a ubývá také voda v řekách a pod zemí. Podle vedení chráněné oblasti už nejde jen o to, co vidíme na první pohled. Kvůli nižší hladině podzemní vody začínají chřadnout i staré duby a z luk postupně mizí rostliny, které potřebují více vláhy. Stromům navíc vadí i síťatka dubová, drobný hmyz, který saje šťávu z listů a oslabené dřeviny ještě více vyčerpává. A problém je i v samotných řekách. Srpnové průtoky na sledovaných místech dosahují jen 13 až 58% dlouhodobého průměru a na 7 z 10 míst neteče ani třetina běžného množství vody. Pro soutok je přitom voda naprosto zásadní. Právě pravidelné jarní rozlivy v minulosti vytvářely místní mokřady, tůně a lužní louky. A protože déšť se v nejbližších dnech příliš neočekává, sucho bude krajinu dál trápit. A ještě dodejme, že v Česku patří ten letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961. Od začátku roku chybí podle Českého hydrometeorologického úřadu v průměru oproti normálu skoro 15 cm srážek. Srážek je o 34% méně, než je běžný průměr a je to poznat i na stavu řek. Na moravských tocích je průtok hluboko pod polovinou obvyklého stavu. Na některých menších řekách už není místy voda vůbec. Smutné to téma. Nedostatek vody už oslabuje stromy, mění louky a výrazně snižuje průtoky v řekách. No, co k tomu dodat? Vyhlížíme další předpovědi počasí, které by alespoň z části nabídly dešťové přehánky, ale bohužel zatím na obzoru nejsou. Na rozdíl od hitů pro dobrou náladu 12 minut po 6. je tady zpěvák a herec Joe.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

18 minut po 6. hodině, opět a rade čeká hory, záklečku Starship a muzika z let 80. Nothing's gonna stop us now, alespoň na chviličku se vrátíme za muzikou do těch zmiňovaných 80. let. No a v půli pracovního týdne ve středu 12. srpna z ranní zdy rádia jich taky nabízíme ranní téma. Jsou seriály, které jsme jako děti hltali, no a když na ně narazíme dneska, ovládat z ruky jen tak nedáme. Komisař Rex, Odpadlík, Čarodějky, třeba Sandokan, nebo nějaké československé klasiky, animáky, u kterých už znáte půlku dialogů naspaměť. No, v dnešním ranním tématu se ptáme, který seriál vás provází od dětství až do dnes. Co jste milovali ve škole a klidně si to pustíte i teď, jen už u toho místo kaká máte kafe a možná vás taky po práci bolí záda. Tak napište nám svoji seriálovou srdcovku, na kterou nedáte dopustit, napište nám to na Facebook rádii, posílat můžete SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme! Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13. srpnové ráno roku 26. Možná některé z vás překvapí svým chladem. Ano, na některých místech třeba jen 12 stupňů Celsia. No jak už zaznělo v předpovědi počasí, dneska žádné tropy. Dneska maximálně letní teploty do 29 stupňů Celsia. No ale co se hitů pro dobrou náladu týče, tak po půl sedmé třeba Jubel, DJ Tim Kamra a nebo Poetika. Léto rozhodně nekončí, další tropické teploty už vidíme v nadcházejících hrnech. Tak se rozhodně bude soutěž o klimatizaci hodit nejedné rodině na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: A to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Hezké letní ráno, Moravo, je půl sedmé.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Brněnský dopravní podnik začal ve Slatině stavět novou dvoupatrovou trolejbusovou halu, která výrazně zvýší kapacitu vozovny. Místo současných 43 trolejbusů se tam po dokončení vyjde až 75 vozů. Páteční městská rychlostní zkouška Barunček Rally výrazně zasáhne do veřejné dopravy ve Zlíně. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům rally. Ostatní cestující mohou přestupovat na zastávce Zlín Pršné.
2: Počasí.
6: Aktuálně ve Veselí nad Moravou měříme pouhých 14 stupňů, 15 pak hlásí Svatobořice Mistřín, Sedlec u Mikulova a Bílovice Uherského Hradiště.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Čerstvé omezení provozu v Brně. V Živitínské ulici směrem na Kohoutovice probíhají práce na silnici. Pročítejte proto s omezením provozu až do 23. srpna letošního roku. Šťastnou středeční cestu.
7: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: Čas 6.38, zpěvačka Pink za námi, před námi DJ Tim Kamrat a nebo Alize. A teď ve středu, v půli pracovně prázdninového týdne, jedna výhra v loterii. Když chceš vyhrát v loterii, musíš chytnout nějaké to číslo.
1: No, tak bohužel to chodí.
0: Čím
1: no,
0: víc,
1: je to velice složité. No.
0: Tak, ale představ si, že můžeš vyhrát, i když nechytneš žádné číslo, a můžeš vyhrát hlavní cenu.
1: To je taky zajímavé.
0: Ale i to je umění, ne? Ale i to nechytat.
1: Pokud je těch čísel hodně, tak potom nechytnout žádné je úplně stejné umění. Ne?
0: Řekl bych tomu to, co bude říkat vyhrát díky tomu, že netrefíte vůbec nic. Na Slovensku si jeden hráč loterie Všechno nebo nic odnesl 100 000 eur, tedy skoro 2,5 milionu korun, protože neuhodl ani jedno z 11 tažených čísel. A není v tom žádný háček, tato loterie je totiž postavená tak, že hlavní výhru můžete získat dvěma způsoby, tedy, jak jsme říkali, buď trefíte všech 11 čísel, nebo naopak ani jedno. Šťastný to hráč.
1: No, z 11, a kolik je tam celkem? Já jsem možná přeslechl.
0: Celkově nevím, ale 11 celkově musíš uhodnout. No.
1: 11
0: musíš
1: uhodnout.
0: Tak, jakože.
1: No, bude jich určitě hodně, když jich 11, a potom jako netrefit ani jedno, je doopravdy svým způsobem taky kumšt, jako, takže ta výhra si padá na úrodnou půdu, no.
0: No, každopádně mu přejeme, ať si ty prachy užije ve zdraví. Byl zajímavý princip soutěže.
1: No, já se jako člověk to ještě tak jako neviděl, no, ale...
0: Přemýšlí vždycky, když ten tiket vezmeš do ruky, tak jaká to čísla padne, by že? Mohlo padnout, co tam vylosují, a teď z opačné strany. Tak jaké číslo nepadne, co nevylosují?
2: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středa ranního tématu ranní jízdy rádiích je třeba tak 12 minut před 7. Se do toho pustíme. Jsou seriály, které jsme jako děti hltali. No a když na ně narazíme dneska, ovladač z ruky jen tak nedáme. Dneska tedy hledáme seriály, které jsme jako děti milovali a milujeme je i v dospělosti. Napište nám, které žerete jak Talián slunko.
1: Napsala Romana, my holky z městečka, plechová kavalerie, čarodějky.
0: No a popojedeme dál s Jančou, která nás zdraví, mý samozřejmě na oplátku taky. Píše nám na Facebooku Rádio Dobré ráno, od dětství miluju seriál 4 Stanku a pes. Viděla jsem je několikrát, knížky četla nesčetněkrát a mám i DVD. Šarik byl skvělý. Později se přidal i seriál s Rexem. Tak Janče, moc zdravíme a děkujeme.
1: Jarda napsal, Hvězdná brána, MacGyver, Vražedné pobřeží, Odpadlík, Herkules, Xena, byl jednou jeden člověk.
0: Tak asi známe úplně všechno, že?
1: Známe úplně všechno, ale tady bych normálně, je jako taková zajímavost, neviděl jsem ani jeden. Jakože říkám, vyjmenoval všechno, co znám, ale ani jeden jsem neviděl.
0: A co to máš? Ranč u Zelené sedmi, Horákovi, no a pak taková klasika. Kalupáři. Mám taky pocit, že zrovna tento Seroš se tady bude skloňovat ve všech pádech. Na stranu druhou je v podstatě nepřekonatelný. Jako když se podíváš, co se vrací na televizní obrazovky, tak je to jenom taková tak ostřílená klasika.
1: No, zejména v létě vlastně je vždycky čas, kdy Chalupáři běží, nebo minimálně běželi ještě několik posledních let, nevím, jestli tomu tak je i v současnosti. A bez, v podstatě bez Chalupářů by nebyla letní obrazovka.
0: No a hraje tam i Makovec, že? No, to vám taky dokážeme. Ale vážně.
1: Já vím.
0: Jo?
1: Ano, ano.
0: Určitě.
1: Aha.
0: Dobře, najdeme nějakou tu ukázečku. Tak hledáme seriály, které jsme jako děti milovali a milujeme i v dospělosti. Napište nám o tom na Facebook Rádiik, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Zkrátka dobře, nám napište svoji seriálovou srdcovku, na kterou nedáte dopustit.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Sun Goes Down, Robin Schulz ve středeční raní zdě Dobré jítro, po 7. z raní zdy rádia jejich Alice DJ a Better Off Alone. Taky Shakira. A nebo Adam Jurica. V půli pracovně prázdninového týdne, tedy ve středu 12. srpna, nabídneme další čerstvé jihomoravské zprávy. Přestavba vozovny v brněnské Slatině vstoupila do hlavní stavební fáze. Mrkneme na to, navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která slibuje slunečno a letní teploty. Ano, letní, nikoli tropické, ale léto rozhodně nekončí a klimatizace se ještě bude hodit.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Mastra Kovomatky Job. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská, Kyjově.
5: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tohle nepřeslechněte.
8: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, právě odběla 7. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Modernizace vozovny v brněnské Slatině vstoupila do hlavní stavební fáze a Barum Rally v pátek omezí vlaky, městskou hromadnou dopravu i autobusy ve Zlíně. Brněnský dopravní podnik začal ve Slatině stavět novou dvoupatrovou trolejbusovou halu, která výrazně zvýší kapacitu vozovny. Místo současných 43 trolejbusů se tam po dokončení vyjde až 75 vozů. Pod střechou bude moci parkovat také 100 autobusů na plyn. Hala vznikne z 2350 prefabrikovaných dílů a bude mít 130 nosných sloupů. Celá modernizace za 1,1 miliardy korun má být hotová do poloviny roku 2028. Práce pokračují za plného provozu vozovny a podle dopravní dopravního podniku zatím neomezují cestující ani běžné vypravování spojů. Páteční městská rychlostní zkouška Barum-Čekrelí výrazně zasáhne do veřejné dopravy ve Zlíně. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům rally. Ostatní cestující mohou přestupovat na zastávce Zlín Pršné. Mezi Pršným a centrem budou v MHD platit také jízdenky Českých drah a večerní Zlínský expres mimořádně zastaví v Pršném kolem 10:30. Od 14:50 do půlnoci se navíc autobusové nádraží přesune do Hradské ulice. Omezení čekají také linkové autobusy ve Žlutavě, Bělově a Kvasicích, a to v pátek od 7 do 15. Další změny ve veřejné dopravě přinese rally také během soboty a neděle.
0: Počasí. Je tady středa 12. srpna, trošičku se zpožděním, ale i tak můžeme říci, když už kdysi před týdny měla svátek Anna, chladna z rána. Je to totiž tak, dámy a pánové, dneska po ránu ve Zlíně 14 stupňů Celsia, na Pajedla měří 15, Tratíškovice Lanžot po 16 stupních Celsia. No a v průběhu dne žádné tropy podle meteorologu očekávat nemáme, dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty maximálně do 29 stupňů Celsia. No a na severokraje dokonce jen v uvozovkách jen letních 25 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 27, na Vsetínsku kolem 23 stupňů Celsia.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih. Doprava. Hezké středeční ráno i na cesty. V Brně v Lesnické ulici u křižovatky se Zemědělskou narazilo osobní auto do semaforu. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh, tak opatrně. Cihem šťastnou středeční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A jeden z těch hitů dneska po ránu věnujeme také oslavenkyním. Prozradíme, kdo ve středu 12. srpna slaví svátek. A podíváme se i Lehoulince do historie. Podíváme se, jak vzniklo rychlé zmrazování potravin. A podíváme se i na jednu záležitost, která změnila medicínu. To vše nabídne Lehoulinký pohled do historie. Lehoulinký pohled na nějakou tu zajímavost, jež se váže k 12. srpnovému dnu. 7 hodin 4 minuty, tady je Alice DJ.

Šakira 7 hodin a 10 minut, krásné ráno, Moravo, s odhalením dnešní oslavenkyně v půli pracovně prázdninového týdne nám pomůže kapela Činářsky. Kdo má svátek? Dozvíme se hned, ale já si...

0: Ka la la la la la la la. Na na na na na na. Že by se ještě někdo netušil. Ale ano, víme, že...
1: Kláro, jak to s tebou vypadá?
0: S Klárou určitě dneska poráru dobře, protože už jí mnozí určitě bláho přáli. Možná dostala nějakou lahvinku, bombošku, kytičku. A od středeční radní zdy rády taky hudební dáreček. Základečku Black Eyed Peas. Ano, Klára je dnes velmi populárním jménem, které své nositelce přináší zářivou krásu, noblesu a slávu. Tak Klárám míří gratulace po ránu třeba na Kijovsko, kde jich máme 101,80. Gratulace z radní zdy rády, jejich frčí i na Břeclavsko, kde jich je 212. Hodonínsko hlásí 205 žen se jménem Klára, taky tady se bude oslavovat. Míříme do zvířecí říše, svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Sheila a Lucifer. Tak a farma kočičkám také všechno nej. No a slibili jsme, že se podíváme i lehoulince do historie. Psal se 12. srpen roku 1930, když americký vynálezce Clarence Birdseye získal patent na způsob rychlého zmrazování potravin. A právě díky němu dnes můžeme sáhnout v mrazáku třeba po zelenině, rybě nebo ovoci a mít je k dispozici prakticky kdykoliv během roku. Birdseye na svůj nápad přišel, řekněme no tak trochu náhodou, když žil totiž v kanadském Labradoru, všiml si, že ryby v tamním mrazu zmrznou téměř okamžitě a po rozmrazení chutnají překvapivě podobně jako čerstvé. Napadlo ho, že stejný princip by mohl fungovat i u dalších potravin, a tak vznikl způsob rychlého zmrazování, který změnil nejen naše mrazáky, ale i celý potravinářský průmysl. A míříme ještě hlouběji do historie, konkrétně do 12. srpna roku 1865. Právě tehdy totiž britský chirurg Joseph Lister provedl operaci, která změnila medicínu. Do té doby hrozilo pacientům po operaci velké nebezpečí infekce. Lister proto začal používat kyselinu karbolovou k dezinfekci nástrojů. Počet infekcí díky tomu velmi výrazně klesl. No a dnes je čistota, nebo by měla být, na operačním sále samozřejmostí. Právě Joseph Lister ale patřil těm, kteří položili základy moderní chirurgie. Zpátky ke Kláram, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme slibovaný hudební dárek. Tady je kapela Black Eyed Peas.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: před Adamem Ďuricou a songu Nelutuje. Míříme do oblak.
1: Jeden malý pasažér totiž dokázal v Kanadě nemožné uzemnit celé letadlo plné lidí. Ano, i takové věci se mohou stát, pokud někam klidně se chystáte na dovolenou, letadlo s váma nemusí odletět kvůli mrněti. Let společnosti Porter Airlines Victoria do Toronta vůbec nakonec neodstartoval, protože dítě prostě odmítalo sedět se zapnutým bezpečnostním pásem. Vše se dělo v době, kdy stroj už roloval k runwayi, když si posádka právě tohoto problému všimla. Rodiče ani letušky chlapce nedokázali prostě přesvědčit a ta kapitán zvolil bezpečnost a odtočil zpátky k terminálu. Dítě prý podle svědku nebylo jako zlobivé, že by to bylo nějaký nevychovanec, který prostě háže rukama kolem sebe a ten pás si nedám a nedám. Spíš bylo prý extrémně vyděšené, schovávalo se pod sedadlem a z pásu se opakovaně vždycky vysmeklo. Rodiče s dítětem nakonec vystoupili a ven z podpalubí putovala i jejich zavazadla. Jenže celé to bohužel zabralo tolik času, že letiště mezitím dohnal zákaz nočních letů a tak místo Toronta čekalo nocování všechny ostatní cestující, kteří se do vzduchu dostali až následující odpoledne. Na sociálních sítích se samozřejmě rozjela debata o rodičích, dětech i výchově a jeden diskutující rovnou navrhl lety pouze pro dospělé. Myslím si, že to je něco, co by asi nemělo nikdy šanci projít, ale samozřejmě s těmi dětmi na těch palubách bývá mnohdy větší či menší problém, už jenom skrz to, jak třeba mnohdy pláčí a tak dále. To prostě člověk to musí jako mnohdy vydržet. No, sám mám za sebou, jako když jsem letěl do Kanady 9-hodinový let a mně připadne, že to dítě na tom jednom letu snad jako 6-7 hodin jako plakalo, jo, jako, tak, jako nezbývá ti nic jiného, než se obrní trpělivosti, alespoň tehdy jsme odletěli, že, nebylo to nic, že bychom se jako vraceli, nebo jak tady v tomto případě v podstatě ani neodletěli, jako no.
2: Tak to je, no. Maximálně, tak,
1: asi jo, no.
0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úleva v podobě deště je pro Moravu, když se potýká s velkým suchem zatím v nedohlednu, ale sprška hitu pro dobrou náladu. Tady bude i po půl osmé. Ve srdeční ranní jízdě Hathaway, Temper City, nebo Miraja DJ Trips. Je středa 12. srpna, za chviličku dodáme další krátké jihomoravské zprávy. A i dneska si ve vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, můžete ulovit klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ijovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od vysání majče, jeho odpeckování a destilaci na 3-stupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
0: Hezké středeční ráno, Moravo. Máme 2 minutky po půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Sucho se v povodí Moravy dále zhoršuje. Na jeho hranici je už 47 ze 94 sledovaných míst. Ještě minulý týden jich bylo o 3 méně. Většina toků má nyní průtoky hluboko pod polovinou běžných srpnových hodnot. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou jen na 17% průměru. Jihlava kolem 20 a Oslava v Oslavanech na 24%. Správa železnic musí prodloužit stavební povolení pro modernizaci a elektrizaci tratě Sotrokovic do Zlína, protože jeho platnost vyprší už na konci letošního roku. Prodloužení o další 2 roky požádala začátkem července. Samotnou stavbu totiž podle současného plánu nestihne zahájit včas.
1: Rádio Jih. Počasí.
9: No a podíváme se na aktuální teploty. Ty, jak už dnes ráno Lukeso prozradil, jsou doopravdy ideální k tomu, abyste si doma vyvětrali. Břeclav, Mikulčice, Vrbice a Otnice schodně po 16 stupních Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky ve středeční ranní jízdě na cesty v Brně v ulici Dolnopolní došlo k dopravní nehodě. Cyklisty na místě zasahují záchranné složky, projíždějte opatrně a připomínáme, v Brně v Lesnické ulici u křižovatky se Zemědělskou narazilo osobní auto do semaforu, na místě je částečně blokován jeden jízdní pruh. Taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: Tak hitům pro dobrou náladu už za chvíličku představíme jednoho policistu, jak se říká AKA, hej, jak, Hejkala. Pamatuješ na Hejkala?
9: Ano, pamatuju na Hejkala.
0: No, tak policisté už neví, jak by rozdávali pokuty, tak jeden se v podstatě převlékl za Hejkala a ještě s jedním tak lovili.
9: A ulovili.
0: Řidiče a řidičky. A že jich bylo. Podrobnosti za chviličku, teď je Headway. Krásné středeční ráno, Moravo. Ať se vám daří.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98.

0: Beňuštovu Hejkalovi, 7 hodin 42 minutky, krásné středeční ráno, zraní jízdy v New Jersey našli policisté. No za nás dost originální způsob, jak nachytat řidiče s mobilem v ruce. Jeden z nich se převlékl za ksoví, slyšíte dobře, za ksoví, a z krajnice nenápadně sledoval, kdo místo řízení drží právě v ruce telefon. No aby toho nebylo málo, jeho kolega, který stál opodál, měl na sobě tričko s nápisem "Nejsem policajt". Těžko říct, jestli to bylo řidiče uklidit, každopádně akce fungovala skvěle. Jakmile ksoví zahlédlo hříšníka, poslalo informace vysílačkou hlíce čekajícího kus dál, no a za pouhých 6 hodin tak policisté nachytali 74 řidičů a v New Jersey přitom za první přestupek hrozí pokuta minimálně $200, tedy zhruba 4 600 korun. Takže až pojedete dneska a bude se někde hýbat ksoví, nemusí to být jenom větrem, možná, že se čeští policisté nechali inspirovat těmi americkými a chtějí nachytat řidiče, jak v ruce dřímají telefon. No to podotknout, že to u nás taky není žádná levná záležitost, nějaká ta tisícovka padne, stejně jako nějaké ty body, takže oči na šťopkách a jen na silnici.
1: No nejenom na silnici tady, ale dávejte si pozor, třeba jako podle mě hodně vyberou pokuty v takovém Rakousku, kde opravdu pokud jdete po dálnici, tak je to 80, 90, HEP, 110, 130, 80, 90, HEP, a tady všechny tyto HEPy jsou protkány asi tisíci radary, takže tam v podstatě jenom Copperfield by projel bez pokud.

0: Takže šťastnou cestu.
1: Tak Indros očekává tak, jak loni po návratu z dovolenou.
0: Já si myslím, že určitě dojdou pozdravy.
1: Že přijde jedna obálka.
0: 80.
1: Dobrý,
0: hep,
1: tak
0: 110.
1: Jedna fajn. Tak jsme informovali o 3 dny později. Další obálečka. Představte si týden na to další. Kolik jich dohromady bylo?
0: 5 jich dorazilo.
1: 5 jich dorazilo.
0: Tak už, je to dávno, loni předloni jsem to zvládl bez pokut, ale letos teda nevím, zase to je prostě, máš, jako projíždět Rakouskem, to je doopravdy katastrofa.
1: Máš letos našlápnuto na rekord, nebo?
0: No doufám, že ne.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut a bude 8, Becky G, se nám je další z hitu pro dobrou náladu, ale píše nám Mikaela, píše krásný den. Zdraví mi, že ani posílá na WhatsAppy fotografii, tak v Brně u věznice není křoví ani hejkal, ale jsou schovaní za vězeňskou zdí a posílá právě fotografii policistů s trojnožkou s radarem, jak špízují, zdali pak někdo neporušuje pravidla silničního provozu, tak moc děkujeme. Máme to tady zatím ještě originální, no. Žádné ano, schovávání jako do křoví
1: není nebo potřeba.
0: Něco. Jenom za vězeňskou zdí. Pojďme teď, dámy a pánové, ale našemu rannímu tématu. Jsou totiž seriály, které jsme jako děti hltali, jak Talián slunko. No a když na ně narazíme dneska, tak si to prostě užíváme taky o 106. Máme to jako v podstatě takovou seriálovou srdcovku, na kterou nedáme dopustit. Tak se ptáme, které Sero 6 jako děti milovali a milujete i teď v dospělosti. Mám pocit, že teďkom reprizují Sandokana.
1: Ano.
0: Takže
1: třeba neviděl.
0: Ne?
1: Jakože reprízu jsem neviděl.
0: Ano,
1: jakože.
0: Ano, ale no, jinak Sandokana znáš, ne?
1: Jo, tak Sandokana znám, samozřejmě. Hlavně jsme si to zpívali jako děcka, že tu melodii. Jako.
0: Sandokan, no. Sandokan, zábil tigra, muchy se bál.
1: Známe naprosto všichni.
0: Tak pojďme na naše posluchače.
1: Zná určitě i Peťa ten Sandokana nevzpomíná, ale píše. Dobré ráno, rádio jich dětství se miloval seriál Robin Hood, ale bylo jich mnohem více. Z našich sanitka, nemocnice na kraji města Plechová kavalerie. Hezký den, Peťa. A musím říct, že ten Robin Hood byl takový jako zvláštní, jestli myslíte úplně toho, ten seriál, co jako byl v té době, o které se bavíme, tak je pravda, že to byl takový jako, měl takovou zvláštní atmosféru, jako no, jaký úplně, když to teď napsal, tak si vzpomínám, jak se mi líbil. Jako.
0: Magdalena píše, už to stará motika, dříve toho tolik nebylo, ale milovali jsme Čtyři stánku a pes, tu melodii si pamatuji 50 let, Oblaka jdou nebem. No víte co, Magdaleno, pojďme na chvíličku zazpomínat.

0: bez.
1: Jo, to je pořádné retro. No, Lidka napsala tajemství proutěného košíku spadla s oblakou.
2: No a přidává se na Facebooku rádi k dnešnímu seriálovému tématu i Míša a píše chalupáři. No tak
1: zase.
2: Znělku ano, to se tady skloně dneska ve všech pádek. Chalupáře už jsme tady měli i tu klasickou znělku, ale teď se podíváme na jednu známou osobu z tohoto seroše.
3: Na kolik? Kolik platil? Člověče, 23,50.
4: No, sakra.
3: Když mám si taky dávat dvojitý porce. Makovec, máme i hladové.
1: No, tak vidíte. Na jednou kesonu jsi známý, no. Už tak, v té době věděli, že jsi velký hladovec.
2: Ano, hledáme seriály, které jsme jako děti milovali a milujeme i v dospělosti. Dejte vědět přes Facebook rádik, posílejte další SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a za chviličku další z hitů pro dobrou náladu.
5: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
6: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké středeční ráno, Moravo, po 8. Jennifer Lopez a Pitbull a na rádiu jich On The Floor. Praní je taky je včafárná Miraj. Nebo Offenbach. Jirka Kornu zpíval, žal se odkládá. No a moderny zase tratě do Zlína, taktéže podrobnosti už za chvíličku.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: To včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticketportálu.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, odbíjí 8 hodina.
13: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Polovina sledovaných míst v povodí Moravě už na hranici hydrologického sucha a modernizace tratě do Zlína se odkládá. Správa železnic prodlužuje stavební povolení. Sucho se v povodí Moravy dále zhoršuje. Na jeho hranici je už 47 z 94 sledovaných míst. Ještě minulý týden jich bylo o 3 méně a většina toků má nyní průtoky hluboko pod polovinou běžných srpnových hodnot. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou jen na 17% průměru. Jihlava kolem 20 a Oslava v Oslavanech na 24%. Některé menší toky, například Svitava ve Svitavách, Punkva ve Sloupě nebo Rokytka v Moravských Budějovicích, jsou dokonce bez vody. Sucho se projevuje také na přehradách. Branov je naplněný na 58%, Vír na 60 a Koryčany na 68% kapacity. Nad polovinou běžného srpnového průtoku se drží jen Svratka v Židlochovicích, které pomáhá voda z Vírské a Brněnské přehrady. Správa železnic musí prodloužit stavební povolení pro modernizaci a elektrizaci tratě z Otrokovic do Zlína, protože jeho platnost vyprší už na konci letošního roku. O prodloužení o další dva roky požádala začátkem července. Samotnou stavbu totiž podle současného plánu nestihne zahájit včas. Soutěže na jednotlivé části projektu chce správa železnic vypsat letos na podzim. Přípravné práce jsou plánovány na příští rok a hlavní stavba má začít na začátku roku 2028. Projekt počítá se s dvoukolejněním tratě do stanice Zlín Střed, elektrizací, zvýšením rychlosti až na 100 km/h a přesunem zlínského nádraží blíže ke Gahurově ulici. Modernizací projde také nádraží v Otrokovicích a vzniknou dvě mimoúrovňová křížení v Kvítkovicích a Pršném.
0: Počasí. Léto pokračuje i v půli pracovního týdne, ve středu 12. srpna, ale tropy očekávat nemáme. Podle meteorologů bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty maximálně 29 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 25 stupňů a ve Zlínském kraji maximálně 27. Teď skoro 3 minutky po 8. hodině ve Veselí nad Moravou a Vacenovicích 17, Pasolávky z Pitihně v 18 stupňů Celsia.
15: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih. Doprava. A ještě na cesty na D52 mezi 24 a 26 kilometrem ve Spinu na Pohořelice probíhá údržba zeleně, projíždějte opatrně. Připomínáme, v Brně v ulici Dolnoponí došlo k dopravní nehodě cyklisty, na místě zasahují záchranné složky, dejte i tady pozor. Šťastnou středeční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: 8 hodin 7 minut ve středeční ranní z rádia Jennifer Lopez, Pitbull a On The Floor. Ještě jednou krásné středeční ráno vinčujeme z rádia do celého Jihomoravského a Zlínského kraje. V Hodonině se dokončuje hned několik zajímavých projektů a my se dnes na ně podíváme. My se podíváme na jejich aktuální stav, protože ve studiu vítám místo starostu Hodonína pana Ondřeje Fialíka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům a samozřejmě vám.
0: Děkuji. Pane místo starosto, v příměstském lese Bažantnice vznikla nová lávka přes Olšinu. Co přesně tento projekt přináší?
1: Jde o nově vybudovanou dřevěnou stezku, která lidem zpřístupňuje dosud, řekněme, skrytou a méně známou část místních mokřadů. Místo bylo dlouhodobě podmáčené, plné vyvrácených stromů, kořenů, po tornádu vlastně, a bez technického řešení bylo neprůchodné. Nová lávka tak nabízí bezpečný průchod a zároveň chrání citlivě přírodu před sešlápnutím.
0: Mm-hmm. Když zmíníme ochranu přírody a rekreaci, jak konkrétně tato stezka místně pomáhá?
1: Tak lávka vede návštěvníky po vyvýšené trase přibližně 40-50 cm nad terénem, což je ideální výška pro to překonání těch mokřadů, a díky tomu lidé vlastně nesešlápnou vzácnou vegetaci a neruší živočichy. V příštím roce navíc začleníme toto do naučné stezky o ekologii mokřadů a obnově lesa po tornádu.
0: Mm-hmm. Jak je lávka konstrukčně řešená, jak vypadá, jak je třeba dlouhá a jaká je cena této stavby?
1: Lávka je dlouhá 260 metrů, široká něco přes metr, 1,2 metru, a je vyrobená z dubového akátového dřeva bez chemické úpravy. A část tvoří ještě kortenové, takové speciální kovové rošty, které slouží jako místa třeba pro vyhnutí chodců. Mm-hmm. A součástí jsou samozřejmě lavičky a ty jsou tak jako i část lávky z tornádového dřeva, takže vracíme opět to dřevo na původní mm-hmm. místa. Celková cena byla něco kolem 3,4 milionů, včetně DPH. A tady se nám podařilo čerpat takřka 3 miliony vlastně z dotací Evropské unie.
0: Tak to je paráda, nejenom ty prachy, ale vůbec jak ta lávka vypadá, si to člověk představuje. No, mnoho lidí se už určitě nemůže dočkat, až se po ní projde. Kdy se lávka oficiálně otevře veřejnosti?
1: Tak jak už i někteří Hodoňáci zaznamenají, lávka už je hotová, mm-hmm. je stavebně dokončená. Ale protože jde o stavbu podléhající stavebnímu zákonu, probíhá nějaké závěrečné úřední povolení. Očekáváme, že v dohledné době bude kolaudační rozhodnutí vydáno a my už to budeme moct oficiálně, opravdu oficiálně zpřístupnit.
0: Hod to papírování někdy.
1: Je to tak.
0: Na procházku po nové lávce v Bažantnici se moc těšíme, co se ale právě teď děje na zimním stadionu, proč byla oprava ledové plochy komplikovanější, než se čekalo, a kdy vyjedou hokejisté na led. O tom všem si s panem místo starostou popovídáme hned po dalším songu. Zůstaňte tady na ladění na Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Hronině se pořád něco děje a my jsme velmi rádi, že vlastně z první ruky vás můžeme takto informovat. Ve středeční ranní zděrádech pokračujeme v povídání s naším hostem, tím je stále horonínský místostarosta Ondřej Fialík a společně se teď zaměříme na zimní stadion. Pane místostarosto, v dubnu začala velká oprava ledové plochy na zimním stadionu. Jaké nečekané komplikace se pod původním betonem objevily?
1: Byly komplikace, je to tak, jak většinou se všema rekonstrukcemi vždycky se něco najde. A po demolici původních vrstev jsme pod plochou odkryli ještě další starší betonovou vrstvu, s kterou jsme úplně nepočítali. Projekt původně počítal se zpevněním pomocí štěrkových vrtů, ale podloží bylo natolik zmrzlé dokonce i v dnešních tropických dnech, že se tato technologie nešla použít, takže jsme museli zvolit speciální vrty s tláčením betonové směsi, ale zatím se všecko aspoň takto daří odstraňovat.
0: No a v jaké fázi jsou stavební práce na ploše právě teď?
1: Tak jak jsem říkal, náročné zpevnění máme za sebou a dnes už jsou téměř připraveny armovací sítě, tedy kovové výstuže pro novou podkladní betonovou desku a samotná betonáž této hlavní desky je naplánovaná na příští týden.
0: No a mnohých určitě samozřejmě zajímá i finanční stránka, tak vás poprosím, abyste prozradil, kolik tato rozsáhlá rekonstrukce stojí a kdo ji vlastně provádí?
1: Tak je to vlastně rekonstrukce, která se dělá tak jednou za 20-25 let, kdy doslouží ta původní ledová plocha, takže ta cena i tomu odpovídá, je to rozsáhlá rekonstrukce a ta cena je kolem 53 milionů, včetně DPH.
0: No a další otázka na snadě, stihne se to všechno připravit tak, aby sezona nebyla ohrožena. Kdy budou práce na zimním stadionu hotové?
1: Tak aktuálně řešíme ještě jeden zapeklitý problém a to je opožděná dodávka mantinelů, kde dle vyjádření dodatelské firmy se materiál na výrobu mantinelů zasekl v důsledku probíhajícího konfliktu na Blízkém východě. Snažíme se samozřejmě na tom máknout a nějak sehnat co nejdřív ty mantinely, tak aby ta sezóna byla nabouraná co nejmíň a práce běží podle nového harmonogramu, takže dokončení celé stavby předpokládáme do konce října.
0: Takže zimní stadion se tedy intenzivně opravuje, jak jsme slyšeli, budou i nové mantinely být s nějakým tím zpožděním, ale co hodonínské děti? Dalo by se říci, a položil by si to otázku, mají si kde hrát? Tak zcela určitě, ale u základní školy Vančurova finišuje stavba nového dopravního hřiště. Co zajímavého tam přibude a kdy se zde děti poprvé projedou, to si prozradíme už za malou chvíli tady na Rádiu Jižní Moravy.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Šafárna a Miraj, vzpomeneš si 20 minut po 8 hodině. Posloucháte Ranní z Durády a jejich hezké srdeční ráno přejeme i nadále, a to společně s místostarostou Hodonína Ondřejem Fialíkem. No a v našem povídání pokračujeme dál. Od zimního stadionu se teď přesuneme ke školství a k bezpečnosti našich dětí v silničním provozu. Pane místostarosto, u základní školy Vančurová město staví nové dopravní hřiště. Tak v jaké fázi je realizace dnes?
1: Tak práce postupují a blížíme se do finále. Máme položený finální asfalt, hotové jsou hrubé terénní úpravy a na silničkách už přibylo dokonce vodorovné dopravní značení. Na hřišti pro jízdu zručnosti jsou připraveny tvarové betonové vrstvy pod terénní dráhu a stojí už i veřejné osvětlení.
0: Mimochodem, slyšeli jsme, že nové dopravní hřiště bude mít i speciální povrch. Pokud ano, jaký a k čemu je dobrý?
1: Je to tak, chystáme pokládku takzvaného EPDM povrchu, což je pružný gumový bezpečnostní materiál a také drenážního asfaltu, který skvěle odvádí dešťovou vodu. Díky tomu bude hřiště bezpečné a použitelné i po dešti.
0: My jako děcka jsme zažívali silniční vyrážku, teď už jsou i takovéto speciální podklady. Paráda. No a kdy se brány nového dopravního hřiště otevřou pro školáky a třeba i veřejnost?
1: A pokud všechno půjde hladce, a já věřím tomu, že ano, tak po úspěšném průběhu kolaudace bude otevření celého areálu předpokládané v září letošního roku. Takže děti s novým školním rokem by už mohly mít nové dopravní hřiště.
0: Krásný dáreček. Nové dopravní hřiště bude tedy v září skvělým dárkem k začátku školního roku a u dětí ještě zůstaneme. Zcela nové dětské městečko hlásí hotovo a navíc zve občany na speciální veřejné fórum. Podrobnosti nabídneme s místostarostou Hodonína Ondřejem Fialíkem už za chviličku.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku.

0: rádiových debat, tak říkajíc, do finále v dnešním povídání s Ondřejem Fialíkem, místo starostou města Hodonína. Náš dnešní rozhovor uzavřeme projektem dětského městečka, které po obnově otevírá své brány. Tak pane místo starosto, kdy proběhne oficiální slavnostní otevření dětského městečka?
1: Tak práce už končí a vše směřuje k tomu, že první uživatelé se budou moci nastěhovat už 1. září.
0: Prozraďte prosím, jak celé městečko vypadá, co všechno v areálu najdeme, trošičku nám ho popište.
1: Srdcem areálu je hlavní budova s velkým přednáškovým sálem a patrem vyhrazeným pro skauty. Hned vedle stojí takzvané doupě, což je navržená budova přímo na míru pro lesní školku. A pro další spolky je zde 13 chatek, venku nechybí sportovní hřiště a velká zastřešená pergola s ohništěm.
0: Mm-hmm. Nesmíme opomenout, že s otevřením městečka spojujete i významnou akci pro veřejnost. Na co obyvatelé Hodonína konkrétně zvete?
1: Určitě budu rád, když dojdou všichni občané se podívat na veřejné fórum, které se uskuteční 9. září přímo v dětském městečku. Právě lidé si budou moci nový areál prohlédnout jako mezi prvními, zapojit se do diskuze, podělit se s námi o nápady na další zlepšování Hodonína, které velmi rádi vezmeme v potaz.
0: Pane místo starosto, moc děkuji za fantastický přehled stavu městských projektů. Je toho opravdu celá řada. Děkuji za váš čas v ranním vysílání Rádia Jih.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům Rádia Jih přeji hezký den.
0: Hostem ranní zde byl místo starosta Hodonína Ondřej Fialík. My jedeme dál s dalšími hity pro dobrou náladu. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: nebo aniž by vůbec něco udělal. Jak k tomu mohlo dojít? Vyšetřovatelé totiž pátrali po uživateli jedné komunikační služby, který měl přezdívku Kik a úplný ten nickname pod tím měl Fus lomítko ro podtržítko da, jenže do žádosti napsali jen jedno podtržítko. No a systém je tak navedl na úplně jiného člověka, který tu přezdívku měl tím pádem velice podobnou, jenom se to lišilo tím podtržítkem. Konkrétně uvalili posléze podezření na Brandna Clayma z Kanady. Ten byl samozřejmě v úplném šoku. Policie prohledala byt, telefony, notebooky, nenašla nic, co by ho s případem spojovalo. Dokonce se ukázalo, že ten svůj účet na té službě Kik nepoužívalo už od roku 2012. Zatímco ten případ se začal vyšetřovat až o 6 let později. Ani to ale nezabránilo nikomu, aby toho muže policie obvinila, odsoudila ho soud a celý ten 18-měsíční trest si chudák dokonce i odseděl. Na tu nenápadnou chybu přezdívce přišli až právníci při přípravě odvolání. Logicky, když věděl, že za nic nemůže, no tak si připravoval nějaké to odvolání a právníci v rámci toho pátrání došli na to, že policisté na začátku udělali obrovskou chybu a přehlídli tam jedno podtržítko. Odvolací soud v Novém Skotsku posléze na konci července verdikt zrušil, mistra Clayma všech obvinění zbavil, soudce navíc jasně uvedl, že muž byl fakticky nevinný a nikdy neměl být ani obviněn, ale je až neuvěřitelné, že to došlo tak daleko, že si chudák musel celý ten trest odsedět, kdyby alespoň v tom lochu neskončil a došlo se před nějakým tím verdiktem k tomu, že za to nemohl a dobře to dopadlo, ale tady nemůžeme říct, že to dobře dopadlo. Rok a půl strávil ve vězení, kde vůbec neměl co dělat kvůli jednomu jedinému blbému podtržítku.
1: Pravidlo, že vina musí být prokázána na deší pochybnost, tady pokulhávalo.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Vánocká bude 8:45, toto byla kapela Kabát a Malá dáma.
1: No a my tu máme jeden neuvěřitelný příběh jednoho nevinného Kanaďana, který strávil, dámy a pánové, rok a půl v lochu, aniž by za něco mohl.

0: Jeho Memories, za chvíličku Dermot Kennedy. Teď ještě jednou našemu radímu tématu 8 minut před 9 hodinou ve středeční ranní jízdě. Dneska jsme hledali seriály, které jsme jako děti milovali a milujeme je i v dospělosti. Prostě hledám nějakou seriálovou klasiku, na kterou nedáte v průběhu života dopustit.
1: Markéta napsala, já jsem se ráda dívala, byl jednou jeden život a klidně by ho sledovala i teď, kdyby ho někde vysílali.
0: To bylo hodně, jak se říká, teďkom edukativní.
1: Edukativní hodně. Na tu dobu možná až úplně extrémně. No.
0: Souhlasím s tebou a to se nestává často. Janka, za mě krok za krokem s Kouďákem.
1: No, to už je klasika.
0: Když slyším Kouďáka, tak si vzpomenu na ten jeho nezaměnitelný smích.
2: Když tam máma začala hořet, musel jí někdo hasit, ne?
1: Alice napsala, dobré ráno, nevím, jestli se někdo pamatuje Dobrodružství černého blesku z roku 1972 o chytrém černém hřebci, no a pak nezapomenutelný Charlie Fuk, no a na to vzpomínáme, Charlie Fuk to byla legenda normálně.
0: A Hanička, Meš, přátelé, krok za krokem, Beverly Hills 90210, no tak Meš, to je taky klasika, klasik. Alan Alda, že?
1: Seriál.
0: Jo. No tak moc děkujeme, že jsme společně s vámi dneska mohli zaspomínat na v podstatě seriálové legendy, které ale nestrácí nic ani po těch x letech. Prostě tehda to byla kvalita, co se točilo.
1: No určitě si myslím, že drtivou většinu těch seriálů, když by člověk viděl znovu, tak díky tomu, že k tomu měl jakýsi ten vztah už v té době, tak se ti to bude líbit i v té době současné.
0: To taky udělá samozřejmě hodně.
3: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku.

0: Finále středeční raní z Dynády a jejich a v ní Dermot Kennedy. Po 9. hodině Axwell a Ingrosso. Somber. Nebo třeba taky kapela Krištof. Kvůli pracovně prázdninového týdne další čerstvé jihomoravské zprávy, ale zamíříme i na Barum Rally, jež pátek omezí vlaky, městskou hromadnou dopravu i autobusy ve Zlíně.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
6: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Hezkou středu i minutku po deváté.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Modernizace vozovny v brněnské Slatině vstoupila do hlavní stavební fáze a Barum Rally v pátek omezí vlaky, městskou hromadnou dopravu i autobusy ve Zlíně. Brněnský dopravní podnik začal ve Slatině stavět novou dvoupatrovou trolejbusovou halu, která výrazně zvýší kapacitu vozovny. Místo současných 43 trolejbusů se tam po dokončení vejde až 75 vozů. Pod střechou bude moci parkovat také 100 autobusů na plyn. Hala vznikne z 2350 prefabrikovaných dílů a bude mít 130 nosných sloupů. Celá modernizace za 1,1 miliardy korun má být hotova do poloviny roku 2028. Práce pokračují za plného provozu vozovny a podle dopravní dopravního podniku zatím neomezují cestující ani běžné vypravování spojů. Páteční městská rychlostní zkouška Barumček Rally výrazně zasáhne do veřejné dopravy ve Zlíně. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům rally. Ostatní cestující mohou přestupovat na zastávce Zlín Pršné. Mezi Pršným a centrem budou v MHD platit také jízdenky Českých drah a večerní Zlínský expres mimořádně zastaví v Pršném kolem 10:30. Od 14:50 do půlnoci se navíc autobusové nádraží přesune do Hradské ulice. Omezení čekají také linkové autobusy ve Žlutavě, Bělově a Kvasicích, a to v pátek od 7 do 15. Další změny ve veřejné dopravě přinese rally také během soboty a neděle.
13: Počasí.
0: Stručně a jasně. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a žádné tropy. Pátráte v paměti, kdy naposledy jsme říkali, že tady budou v uvozovkách jen letní teploty? No už je to dlouho. Dneska teploty maximálně do 29 stupňů Celsia na severu kraje, místy kolem 25 stupňů ve Zlínském, maximálně 27. Aktuálně Kyjov, Blatince pod Svatým Antonínkem, Klobouky u Brna 19, zdravíme i do Ostrožské Nové Vsi, kde také aktuálně měříte 19 stupňů Celsia.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: A na cestách se pracuje tak opatrně. Na Brněnsku v Rajhradě v ulici Na aleji probíhá tam údržba vozovky. Na D52 mezi 24 a 26 kilometrem ve směru na Pohořelice probíhá údržba zeleně. Tak zdravíme i všechny pracovníky, se o cesty a zeleně starají. No a připomínáme, v Brně v ulici Dolnoponí došlo, jak už od nás víte, k dopravní nehodě cyklisty. Na místě dopravní nehodu policie došetřuje i nadále. Tam buďte velmi opatrní. Šťastnou středeční cestu.

0: 11 minut po 9. Sophie Ellis Baxter, co nevědět, Somber, anebo Krištof. Taky Verčám, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a pak něco skoro jako z filmu. Protože dva vězni v Ostravě si připravili útěk fakt jako z filmového scénáře. Díra ve zdi, improvizované lano, plán na slanění ze třetího patra, jenže, jak už to tak bývá, jejich promyšlený plán měl jeden zásadní háček, který by jim cestu na svobodu pořádně zkomplikoval. Co přesně přehlédli, prozradíme už za chviličku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin 18 minut na rádiu Jich Krištof, obchodník s deštěm. Kdeže obchodovat s dešťovými kapkami se na jižní a jihovýchodní Moravě nebude prý ještě dlouho.
1: U nás pršelo předevčírem večer.
0: A kolik jsi napočítala těch kapek?
1: No ne, fakt.
0: 27?
1: Ne, třeba půl hodiny pršel takový ten hezký zahradní deštík, což jako prostě, ty si užívám i tu půl hodinu.
0: No tak my bychom chtěli takový ten zahradnický deštík, žádné bouřky, prostě nic, ale... To uvidíme, necháme se překvapit, ale hovořili jsme o tom dnešní ranní jízdě, je to daleko. Na stranu druhou dnešní ráno bylo chladné,
1: ano.
0: To zase jako parádička. Na některých místech v České republice dokonce i mrzlo.
1: Ano.
0: Kolem minus 3 stupňů Celsia barzdě bylo. Ale podívej se, my se chceme teďkom zaměřit úplně na něco jinačího. Na dva vězně v Ostravě, říkejme jim klidně pat a mat, protože oni si naplánovali útěk skoro jako z filmu. Za palandou si začali razit díru do zdi a z prostěradéla vězeňského oblečení si vyrobili několika metrové lano, po kterém chtěli slanit ze třetího patra. Mimochodem, suť prý schovávali různě po toaletách. No a jako nástroj na to škrábání do té zdi jim prý posloužil ulomený kus železné tyče ze stoličky.
1: Jako kreativní zase.
0: Do této fáze bychom je vůbec neoznačovali jako pata a mata.
1: Ano.
0: Jo? Jenomže celý plán měl jednu poměrně zásadní chybu. A tady už je přejmenujeme na pata a mata. Kdyby se jim to podařilo, jakože se to nepodařilo, ale kdyby se jim to podařilo, zdí opravdu projít, na svobodu by se nedostali, protože si to špatně spočítali, oni by skončili jen na dalším střeženém dvoře uvnitř věznice. Dozorci navíc, jak tušíte, pokus odhalili při běžné kontrole cely dříve, než ho dvojice stačila dokončit. Představ si to. Kopeš, kopeš, sypeš, sypeš, chystáš, chystáš, pak lezeš, lezeš a na druhé straně dozorce a tak co, kam pánové, kam jdete?
1: A tak jako to tam byli první týden, že nevěděli, že by vlezli
0: byli,
1: na dvůr.
0: Byli, oba, ano, oba muži tam byli totiž v ostravské vazební věznici teprve několik dnů.
1: Aha, no jo.
0: No a místo útěku jim teď může přibýt další problém se zákonem. Zamaření výkonu úředního rozhodnutí hrozí až 5 let vězení. Mimochodem, ostravská věznice už podobný pokus zažila i před 7 lety, kdy se jiný vězeň tunelem prokopal téměř až k budově krajského soudu. Ten už zase věděl.
1: No, tak tady ti měli špatně nastudovaného toho Mikea Scofielda, ten byl v tom v útěku z vězení v tom seriálu a ten si nechal potvitetovat všude na sebe ten plán toho útěku, ten to měl promakané.
0: No, tak věznice Shawshank to v tomto případě nebyla jako, tak zdravíme všechny dozorce. No a za normálních okolností, když někomu popřeš práci, jak ti to utíká, že jako v té práci ti to utíká, tak tady toto,
1: tak tady, ne.
0: Tady to neplatí, no, tady nechce, že by ti to utíkalo.
1: Ne.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: chviličku z jeho Miley Cyrus.
1: A za chviličku taky o tom, že normálně špatné svědomí nemá žádnou promlčecí lhutu. Já za chvilku vám řeknu takový příběh o pánovi, co něco ukradl. Rozhodl se to vrátit, ale my si za chvilku řekneme, jakým způsobem a po jaké době.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
6: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: A to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Někde jsem četl, že svědomí je mlčenlivé volání.
1: No, tak asi to tak je, protože v Kalifornii se stalo to, že majitel v knihkupectví dostal balíček a uvnitř byla knížka a taky přiložená omluva. Tam nějaký neznámý pisatel přiznal, že knížku z obchodu ukradl, ale jako bacha, jo, před 40 lety. 40 let ho to trápilo, no a tak tu knížku prostě zabalil, přibalil omluvný dopis a k tomu ještě $100 jako odškodné a poslali prostě tak tomu pánovi. A ten pán teda říkal, že jako překvapivější balíček asi v životě nedostal.
0: Stane se, že některou knížku přečtu hned, pak jsou knížky, které čtu hodně dlouho, ale je pravda, že 40 let jsem knížku nečetl, tak jakože dlouho. Ani tu vkladní knížku ne.
1: Ani já ne.
0: Ale vidíš to? I po 40 letech se v tobě hlo svědomí.
1: No.
0: A vrátíš to.
1: Hezké, hezké to, se mi
0: jo,
1: to líbí.
0: Jo. Otázka, co to bylo za knížku, že si tak dlouho nechával, to byla nějaká Káma Sutra, po 40 letech se to všechno naučil a vrátil to.
1: To nevím, ale majiteli každopádně říkal, že jí dal zpátky do toho, do regálku, takže...
0: Tak to je paráda, protože asi se mu po té knížce stejskalo, asi jak bude teď zpívat Valda Gen.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Krásný dopoledne přejem z Rádia Jich. Jsme v půlce pracovního týdne, láme se nám to, to věřím, že máte radost. A radost si budeme dělat taky další muzikou, po desáté třeba Unix 2 a Break My Stride. Tady svým zpřidá hit Mr. Know It All. A Xenlo X zase cudzinku v tvoje zemi.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát lejsen, že včera...
0: Čerce jihomoravské zprávy Rádia Jich přidá Petr Indra, prozradí nám v nich třeba to, že Bzenec po prvním týdnu prací upravil dopravní opatření kvůli stavbě okružních křižovatek. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásnou středu.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
4: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
7: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Za 2 minutky bude 10 a my vám z rádia přejeme krásnou středu.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Bzenec po prvním týdnu prací upravil dopravní opatření kvůli stavbě okružních křižovatek a mezi Brnem a Vyškovem začne dlouhá železniční výluka, vlaky nahradí autobusy. Po prvním týdnu výstavby okružních křižovatek Bzenec upravuje dopravní značení i trasy objížděk. Navigace už nemají vést řidiče od Strážnice do Veselské ulice, ale přes okolní obce podle schválené objízdné trasy. Do ulic Zahradní, je Plachty a Žilkova přibude zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy a obyvatel Bzence a policie má více kontrolovat také Veselskou a ulici P.O. Hvězdoslava. Další dopravní značení má zhotovitel doplnit také ve směru od Strážnice. Od zítřka čeká cestující mezi Brnem a Vyškovskem rozsáhlá výluka, která potrvá až do 21. října. Vlaky linky S2 nahradí v úseku Holubice, Sokolnice, Telnice autobusy a změny se dotknou také vybraných rychlíků R12. O víkendu 15. a 16. srpna navíc nepojedou rychlíky R8 mezi Brnem, Vyškovem, Nezamyslicemi, Kojetínem a Přerovem a rovněž zastoupí náhradní autobusy. Kvůli výluce se upraví také regionální autobusové linky 610, 611, 620 a 630, přičemž Hostirádky Rešov obslouží posílená linka 611. Od 14. do 27. srpna pojedou podle změněných časů také některé vlaky S6 mezi Brnem a Slavkovem. Dopravci proto doporučují před cestou zkontrolovat konkrétní spoj ve výlukovém jízdním řádu.
0: Počasí. Dneska očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 29 stupňů a ve Zlínském 27. No a právě teď přesně v 10 hodin Kobylí a Velehrad hlásí 19, v Mikulčicích máte 20 a v Hodoníně máme taky 20 stupňů Celsia.
4: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké dopoledne taky za volanty, opatrní buďte v tuto chvíli v Uherském Brodě a taky v Brně. V Uherském Brodě v ulici Podvaly se srazila dvě osobní auta, počítejte tady s možnými komplikacemi a v Brně v Ždenicích ve Svatopluchově ulici ve směru na Lesnou za křižovatkou s Bubeníčkovou zasahují hasiči u požáru vozidla, počítejte tady s komplikacemi v dopravě. Buďte opatrní a ať už vrčíte kamkoliv, přejem z rádia jejich šťastnou předeční cestu.

sa hit Mr. Know-it-all. Takového nějakého mistra známe všichni asi. Za malý moment už třeba zpěvačka Pink. No a potom se vydáme taky za jednou takovou nepříjemností. Na nádraží v Rajhradě totiž vzniklo video, na které, když se díváte, tak jakože asi, já nevím, trnete, bych řekla. Dva lidi se tady rozhodli.

0: policie důrazně varuje. Tak si na to počkejte a než se k tomu dostaneme, tak si užijte následující muziku. Tady je zpěvačka Pink se songem Soul.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravy. No a teď, jak už jsme načnuli, tak se vydáváme do Rajhradu na Brněnsku, kde přímo na jedoucím vlaku předvedla jedna dvojice, doslova můžeme říct, hazard se životem. Maskovaní mladí lidi seděli na zadní části soupravy Moravia na náraznicích a podle toho zveřejněného videa se drželi jenom za stěrač. Jejich nebezpečnou jízdu natočil cestující z nástupiště a záběry se potom objevily na sociálních sítích, takže případem už se zabývají jihomoravští policisté jako přestupkem proti zákonu o drahách. A dokonce, představte si, připomínají, že podobné případy řeší v kraji několikrát do roka. Tenhle takzvaný train surfing je přitom logicky extrémně nebezpečný. Člověk může spadnout pod vlak, narazit do překážky, anebo ho může zasáhnout proud z trakčního vedení. Navíc právě přes Rajhrad vede hlavní železniční koridor, kde můžou vlaky jezdit rychlostí až 160 km za hodinu. A že rozhodně nejde jenom o nějaké strašení, ukazuje taky tragédie z loňského listopadu, kdy 15-letá dívka z Brněnska podobnou jízdu na vlaku v Rakousku nepřežila. Takže pokud něco podobného na nádraží uvidíte, tak České dráhy doporučují rozhodně upozornit personál stanice, který může potom informovat trojvedoucího anebo rovnou policii. Tak myslet na to. Tohle jsou zrovna videa, které za ty lajky na sociálních sítích určitě nestojí. Tak na to myslete a teď si pojďte na rádiu jich užít další muziku. Za okamžik Xindlix a Cizinka svoje zemi.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: snad ho hezké a příjemné i máte, i pokud jste zrovna v práci. O další tedy hudební zpříjemnění se nám postarají Robert Miles, Naked a Sunrise Avenue, no a zpříjemnili jste to taky v Blansku. To dalšími plameňáky. Růžoví plameňáci v Blansku už nejsou jenom na jednom místě, jejich hejno se rozletělo dál po centru, ale má to teda i jeden méně veselý důvod. Už za chvilku si na rádiu jich prozradíme víc. Hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: a že bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselý-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Aktuální čas 10 hodin a 42 minut, posloucháte Rádio Jih a míříme teď do Blanska. Tam totiž přibývá růžových plameňáků. Sochy, které na jaře vytvořili žáci tamní základní umělecké školy, se z Rožmitálovy ulice postupně rozletěly i na další místa v centru. Potkat je můžete třeba před radnicí, v průchodu k zámku a nebo na ostrůvku v Rybníčku v Zámeckém parku. Původně měla být instalace jenom dočasná, ale mezi lidmi měla takový úspěch, že ve městě nakonec zůstala. Přesun části hejna má navíc i jeden praktičtější důvod. Už dva plameňáci se totiž stali terčem vandalů a výtvarnice Eva Juračková je musela opravovat. No a ještě taková zajímavost nakonec. Celý ten nápad vznikl v Zušce Blansko, kde děti pro svoje plameňáky vymysleli dokonce i příběh o cestě z Indie za klidnějším místem k životu. Tak jim přejme, ať ho klidný i mají, bez vandalů, jenom s obdivovateli. Do Blanska zdravíme z Rádia Jih a nejenom tam letí další dnešní muzika. Krásnou středu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásné i máte, ale kdyby se náhodou stalo a stát se to může, stává se to, měli jste nějaký, co říká, kofr, moc se vám nechtělo, tak my vám tu energii zvedneme a náladu zlepšíme dalšími dnešními hity a z nich nás po 11. čeká třeba zpěvačka Lady Gaga a její Bezoumé. Miraj přidají novinku Malinovej syrup.
1: Malinovej syrup, vítr ve vlasech vlává.
0: A Olivia Dyn nás potěší hitem Menai. Čtí dobrovolní hasiči dostanou novou Tatru, tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia a jejich podání Petra Jindry. Krásné středeční dopoledne.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Mastrakovo matky Job. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo mat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
6: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Máme přesně 11 hodin a z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
11: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Baltičtí dobrovolní hasiči dostanou novou Tatru a ulice Za rámy ve Zlíně se mění kvůli městské hromadné dopravě. Hotovo má být do konce prázdnin. Dobrovolní hasiči ve Valticích převezmou zhruba za měsíc nový vůz Tatra Force. Ten nahradí dosluhující Liasku. Auto se nyní dokončuje ve společnosti THT Polička, kam hasiči přivezli vybavení určené do nástavby. Do konce srpna je čeká ještě kontrolní den zaměřený na kabinu posádky. Nová Tatra by měla do Valtic dorazit kolem 10. září a poté se s ní začnou řidiči seznamovat v provozu. Řidiče ve Zlíně dále omezuje přestavba křižovatky ulic Zárámí a Dlouhá. Ta má nově umožnit průjezd autobusů i trolejbusů. Stavbaři upravují vozovku, chodníky i trakční vedení a přibude také dělící ostrůvek a přechod pro chodce. Po dokončení bude možné odbočit z Dlouhé do Zarámí a opačně ze Zarámí doprava směrem ke kostelu. Nová trasa má v budoucnu pomoci městské hromadné dopravě obsloužit plánovaný dopravní terminál u vlakového nádraží a zároveň posloužit jako objížďka při problémech na třídě Tomáše Bati. Pokud dovolí počasí, práce mají skončit do konce prázdnin. Do té doby zůstává ulice Zarámí zaslepená.
9: Počasí. Dneska očekáváme slunečno a letní, ale ne tropické teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, a co se těch teplot týče, tak v Jihomoravském kraji očekáváme na nejvýš 29 stupňů a ve Zlínském 27. No a právě teď 2 minutky po 11. Uherské Hradiště hlásí 19, Stupava 20, Ždánice 21 a Bulhary 22 stupňů Celsia.
5: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdravíme také

zablokovaný jeden jízdní pruh a v Brně v Tuřanech na Tuřanském náměstí bouralo nákladní auto s autobusem a kolony jsou tady v obou směrech. Tak s tím počítejte, buďte opatrní, ať už máte namířeno kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou cestu a dobře dojete.

0: že máte hezké středeční dopoledne s rádiem. Zase o něco hezčí, nám ho už za malý moment dělá kapela Mirai a taky The Wanted. A za těch několik málo minut si dáme taky takovou připomínku do přírody. A to sice, že Národní park není veřejná toaleta. Zpráva pod ní upozorňuje na problém, který po sobě v přírodě nechávají někteří turisté. Ale nejenom upozorňují, ale taky radí, jak si v nouzi poradit tak, aby po nás v lese nic nezůstalo. Tak nás rozhodně laďte dál, třeba se vám tahle informace bude někdy hodit. No a teď si na rádiu Jih užijte další z dnešních hitů pro dobrou náladu. Tady je
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsme moc rádi, že i 17 minut po 11. zůstáváte s rádiem Jih a teď už spolu zamíříme do přírody. Správa Národního parku Podyjí totiž prosí turisty o jednu docela jednoduchou věc. A sice, ať po sobě nenechávají v přírodě kapesníky ani vlhčené ubrousky. Ono by sice někdo mohl říct, no ježíš, jeden kapesník, ale parkem každý rok projde přes 500 000 lidí a i obyčejný papírový kapesník se korteď za sucha může rozpádat několik měsíců. Takže v ideálním případě, v tom úplně nejideálnějším, využít toalety v obcích ještě předtím, než vyrazíte někam na tu trasu. A když už vás potřeba zastihne v lese, tak si sebou vezměte sáček a ty použité papíry si z parku odneste. A pokud ani ten sáček nemáte, tak doporučují ochránci přírody odpad alespoň zahrnout do nějaké mělké jamky anebo přikrýt kamenem. To ale platí samozřejmě pro papírové kapesníky. Pozor na vlhčené ubrousky s plastem, protože ty se v přírodě nerozloží a zůstávají tam jako dlouhodobý odpad. Takže jako takhle, pokud máte rádi turistiku, tak to všechno asi víte a snad za sebou ten nepořádek ani nenecháváte. Ale každopádně myslete na to, protože já když jsem naposled takhle někde šla, tak jsem na každém 10. metru takový nějaký pohozený kapesník viděla a jako není to pěkné. Takže buď sebou sáček, nebo se vyčůrat před tím, anebo to teda prostě aspoň zahrnout. Myslet na to, ať nám ta příroda zůstane ještě aspoň trošku pěkná. No a teď už si pojďme užít na rádiu Jih další muziku, za moment Olivia Dean s hitem Man I Need.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: situace údajně uklidnila a my si k tomu detaily povíme na vlnách rádia jich už za pár chvil a za moment taky jeden safír.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 104, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: sexy, huh?
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: máme 11:47. No a teď už frčíme do naší jihomoravské metropole, jak jsme slíbili, protože problémová mládež tam zaměstnávala v první části roku ostrahu obchodního centra Campus Square. Mladiství se tam podle vedení centra prali, dopouštěli se drobných krádeží, ničili majetek a nevhodně se chovali k návštěvníkům. Situaci řešili společně zástupci Bohunic, Starého a Nového Lískovce, obchodního centra i policie. A ostraha navíc spolupracuje třeba se spolkem Ratoles Brno, který pomáhá dětem a mladým lidem v těžkých situacích. No a situace se má teď tak, že největší problémy centrum zaznamenalo na začátku letošního roku. V létě už podle jeho manažerky výskyt problémové mládeže neeviduje. No tak to vypadá, že ta opatření a řešení toho pomohla, tak to jsme rádi. Věřme, že to taky zůstane. A teď si pojďme na rádiových užít další muziku. Tady je Redy Kirken a Zítra mám.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: další z muziky, která nám bude zpříjemňovat tu první odpolední hodinku od BB Rexy. Další bude taky Belinda Carlisle a její Heaven is a Place on Earth. A přidáme také ještě Farnou a její Všechno nebo nic. Mezi Brnem a Vyškovem začne dlouhá železniční výluka. Vlaky nahradí autobusy. O tom a nejen o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ijovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od visání majče, jeho odpeckování a destilaci na třístupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Dčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Minutku před 12. hodinou vám z rádia jich přijem dobrou chuť.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Bzenec po prvním týdnu prací upravil dopravní opatření kvůli stavbě okružních křižovatek a mezi Brnem a Vyškovskem začne dlouhá železniční výluka, vlaky nahradí autobusy. Po prvním týdnu výstavby okružních křižovatek Bzenec upravuje dopravní značení i trasy objížděk. Navigace už nemají vést řidiče od Strážnice do Veselské ulice, ale přes okolní obce podle schválené objízdné trasy. Do ulic Záradní je Plachty a Žilkova přibude zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy a obyvatel Bzence a policie má více kontrolovat také Veselskou a ulici P.O. Hvězdoslava. Další dopravní značení má zhotovitel doplnit také ve směru od Strážnice. Od zítřka čeká cestující mezi Brnem a Vyškovskem rozsáhlá výluka, která potrvá až do 21. října. Vlaky linky S2 nahradí v úseku Holubice, Sokolnice, Telnice autobusy a změny se dotknou také vybraných rychlíků R12. O víkendu 15. a 16. srpna navíc nepojedou rychlíky R8 mezi Brnem, Vyškovem, Nezamyslicemi, Kojetínem a Přerovem a rovněž je zastoupí náhradní autobusy. Kvůli výluce se upraví také regionální autobusové linky 610, 611, 620 a 630, přičemž Hostěrádky Rešov obslouží posílená linka 611. Od 14. do 27. srpna pojedou podle změněných časů také některé vlaky S6 mezi Brnem a Slavkovem. Dopravci proto doporučují před cestou zkontrolovat konkrétní spoj ve výlukovém jízdním řádu.
12: Rádio Jih, počasí.
0: Odpoledne bude na jihu i jihovýchodě Moravy jasné nebo skoro jasné a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji dneska 29 a ve Zlínském 27 stupňů. No a právě teď minutku po 12. hodině Brno, Vracov, Buchlovice měří 21 a Šachvice 22 stupňů Celsia.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně buďte aktuálně hned na dvou místech v Brně. V Jihlavské ulici u křižovatky s ulicí Kamenice bourala dvě osobní auta, počítejte tady se zdržením v koloně. A ještě v Brně v Řečkovické ulici bouralo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a projíždí se tady jedním jízdním druhem. Tak hlavně opatrně, taky ohledu plně trpělivě a mějte s rádiem i šťastnou cestu, ať už pádíte kamkoliv.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: ladíte Rádio Jih a my vám teď dáme jeden takový moc hezký tip na tenhle víkend. Se můžete ve Strážnici vrátit do času starých jarmarků a poutí. Skanzen totiž chystá od 9 ráno pravou pouťovou atmosféru s historickými kolotoči, kouzelníkem i strašidelným hradem. Potkat můžete taky siláky v ringu, baletku na laně, věštkyni siamská dvojčata a nebo třeba mořskou panu. Děti navíc čekají na jednotlivých stanovištích úkoly a za jejich splnění taky nějaká ta drobná odměna. Chybět nebude ani jarmark se stánky, občerstvením a pitím, takže pokud byste tuto nenahraditelnou atmosféru chtěli zažít, tak tuhle sobotu 15. srpna ve Strážnickém skanzenu od 9 do 17 hodin a důležité info, poslední návštěvníky pustí dovnitř 16 hodin. Vstupné je podle aktuálního ceníku skanzenu, to znamená 200 korun, snížené 120 korun a děti do 15 let mají v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma. Na jednu dospělou osobu můžou být maximálně 3 děti a psi sem můžou, ale na vodítku a s náhubkem. Tak pokud nemáte na sobotu plány, tak tohle vypadá rozhodně na super akci, kterou si určitě užijou jak děti, tak taky dospělí. No, my si teď budeme na rádiu jich užívat další muziku a po ní taky středeční Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Při tvorbě dnešního pořadu jsem si více než obvykle uvědomil, jak čas šíleně letí. Připadá mě to jako včera, kdy jsme v loni čistili mlýnek Alice po sezóně a další vinobraní je před námi. I když je relativně ještě čas, možná stojí za to si udělat malou inventuru ve sklepě. Úroda letos asi nebude patřit mezi ty největší, ale i tak je potřeba ji někam uložit. Například do populárních a vyzkoušených malých nerezových nádob s plovoucím víkem. Ve Vinařském domě je nabízíme od objemu 30 až do objemu 1000 litrů, a to za velmi nízké ceny. Pořizují si je mimo vinaře i pálenkáři, medaři, malovýrobci piva, sajdru a další, kdo potřebují uskladnit svůj výrobek bez rizika znečištění či injekce jiných pachů a chutí. Výborná vlastnost těchto nádrží je i lehkost, skladnost a možnost jí mít stále plnou. Vždyť nerezka 150 litrů váží jen 8 kg. Je daleko lehčí jak demižon. Díky ušlechtilé nerezové oceli, což je vlastně legovaná ocel, která obsahuje vysoký podíl chromu, nemusí být stěna příliš silná. Nerezovou nádobu si ale i tak musíme chránit, zejména před porušením jinými kovy nebo nevhodnými přípravky. Pak přichází tzv. Bodové korozi, tedy kdy tečky v chromu se brzy stanou malými dírkami. Vzhledem k vzniku vinného kamene je jeho odstraňování a možnost čištění velmi významné na zpracování povrchu. Čím hladší, tím lepší. Proto má dnes naprostá většina nádrží leštěný povrch. Při čištění nesmí být použit přípravek obsahující chlor, který je pro nerez smrtící, a ani taky žádné mechanické škrabky. Lehce nádrž vyčistíte tak, že ji napřed vystříkáte studenou vodou a pak jemně pustíte po stěnách vřelou vodu. Díky pnutí se kámen uvolní a hladce sjede na dno. Nerez dobře odvádí teplo a tak lze při kvašení nádrž lépe ohřát či ochladit obyčejným větrákem nebo vodou se suchým ledem. A asi největší výhodou v našich podmínkách malých sklepů je plovoucí víko, které udrží náplň sudu stále plnou. Sklizeň se nekompromisně blíží, rád bych připomněl, s čím se v naší velké a moderní prodejně vinařského domu můžeme pochlubit. Jsou to mimo jiné velmi osvědčené špičkové kvasinky řady Fermihill či prémiové francouzské Anho. Na zpracování hroznů a moštu máme také enzymy a antioxidanty. Samozřejmostí je také široká škála bentonitů, čiřidel, kyselin a také větších technologií, jako jsou kvalitní milinko odstopkovače, lisy, čerpadla, filtry, kádě i mnoho druhů lahví. Z nerezových produktů jsou to míchadla, stáčecí pomůcky, náhadice či síta, kýble i malé nádoby na míchání přípravků. Máme také český cukr Krystal v balení 25 kg a samozřejmostí je i hroznový koncentrát, buničina a mnoho dalších věcí. Vinobraní je krásné, ale pro nás vinaře i hodně stresové. Tak nám všem přeji hlavně pevné nervy. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech.
2: www.vinařskydom.cz.
0: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
3: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: teda pořádná várka hitů pro dobrou středeční náladu, taky Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No a pojďme si říct, co nás čeká dál. Z muziky Radiohead, Linkin Park a nebo Rag & Bone Man. A taky nás, možná už víte, čeká dneska částečné zatmění slunce a my si za chvilku prozradíme, kdy, kde a jak ho pozorovat, aby jsme z toho něco měli a taky, aby to bylo bezpečné. Tak si teďka užijte další muziku a rozhodně si na rádiích počkejte na podrobnosti k dnešnímu zatmění.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: A to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe.

0: i ve 12 hodin a 43 minut. No a možná víte, že nás dneska večer čeká částečné zatmění slunce a nabídne opravdu zajímavou podívanou. Ale při pozorování je zásadní chránit si oči. Na slunce se nikdy nedívejte nechráněnýma očima, a to ani ve chvíli, kdy bude jeho velká část zakrytá měsícem. Bezpečné jsou pouze certifikované brýle, určené právě k pozorování slunce, případně dalekohled se speciálním slunečním filtrem na objektivu. Naopak běžné sluneční brýle, začazené sklo, různé nějaké barevné folie nebo třeba CDčka, DVDčka oči nechrání a hrozí poškození zraku, takže na tohle rozhodně myslete, ať si kvůli pár minutám neuděláte zbytečně něco s očima. Pokud zatmění chcete vidět, tak si na to dobře připravte, anebo si zajděte někam, kde na to dobře připravení jsou, jako třeba do hvězdárny ve Žďánicích. A pro info ještě, třeba v Brně i ve Zlíně začne zatmění v 19 hodin 20 minut a maxima dosáhne ve 20 hodin a 12 minut. K tomu všemu se ještě očekává taky meteorický roj Perseid, takže i nějakou tu v uvozovkách padající hvězdu bychom mohli vidět. Takže se na ten večer nachystejte, hezky se uvelepte, udělejte si hezkou chvilku a pozorujte. Užijte si to a stejně tak si užijeme taky další muziku na rádiu Jich za okamžik. Poetika s novinkou Blízko.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na šestý ročník Galerie rýnského ryzlinku. Přijďte ochutnat rýnské ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná

0: sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude s pěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Víťův brácha.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: program, 13. hodina, posloucháte Rádio Jih, za mikrofonem Veronika Brosteanu. No a my se spolu dneska naposled podíváme, jaká muzika nám bude hrát tu další, tedy 13. hodinku. Budou to třeba Backstreet Boys a jejich 90. Everybody. Dáme si taky novinku, Country Girl. A kapela Krištof přidá půlnoční břík. Petr Indra přidá středeční humoravské zprávy Rádia Jih, no a prozradí nám v nich třeba to, že ulice Za rámí ve Zlíně se mění kvůli městské hromadné dopravě. Hotovo má být do konce prázdnin. Tak zůstaňte s námi, jak vám nic neuteče, a mějte krásné středeční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Za necelé dvě minutky nám odbije 13. hodina. My vám z rádia chceme krásné odpoledne.
5: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Valtičtí dobrovolní hasiči dostanou novou Tatru a ulice Za rámí ve Zlíně se mění kvůli městské hromadné dopravě. Hotovo má být do konce prázdnin. Dobrovolní hasiči ve Valticích převezmou zhruba za měsíc nový vůz Tatra Force. Ten nahradí dosluhující Liasku. Auto se nyní dokončuje ve společnosti THT Polička, kam hasiči přivezli vybavení určené do nástavby. Do konce srpna je čeká ještě kontrolní den zaměřený na kabinu posádky. Nová Tatra by měla do Valtic dorazit kolem 10. září a poté se s ní začnou řidiči seznamovat v provozu. Řidiče ve Zlíně dále omezuje přestavba křižovatky ulic Za rámí a Dlouhá. Ta má nově umožnit průjezd autobusů i trolejbusů. Stavbaři upravují vozovku, chodníky i trakční vedení a přibude také dělící ostrůvek a přechod pro chodce. Po dokončení bude možné odbočit z Dlouhé do Za rámí a opačně ze Za rámí doprava směrem ke kostelu. Nová trasa má v budoucnu pomoci městské hromadné dopravě obsloužit plánovaný dopravní terminál u vlakového nádraží a zároveň posloužit jako objížďka při problémech na třídě Tomáše Bati. Pokud dovolí počasí, práce mají skončit do konce prázdnin. Do té doby zůstává ulice Za rámí zaslepená.
6: Počasí.
0: Předeční odpoledne bude jasné nebo skoro jasné. No a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji očekáváme dneska na nejvýš 29 stupňů a ve Zlínském 27. No a právě teď přesně ve 13 hodin ve Zlíně máte 22 a Šardice, Hustopeče i Otnice hlásí po 24 stupních Celsia.
3: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol.
8: a samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Kárkyjov.
9: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme taky řidičky a řidiče.

legionářů stojí po nehodě odstavené nákladní auto. Na místě řídí dopravu policie. Počítejte tady se zdržením v obou směrech. A na D2 na 19. kilometru směrem od Bratislavy na Brno zasahuje do pravého pruhu osobní auto s defektem. Tak i tady opatrně. Hlavně opatrně na silnicích, taky ohleduplně, trpělivě a ať už trčíte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou středeční cestu.

0: Věříme, že máte s Rádiem Wave hezké středeční odpoledne a pojďme si ho zpříjemňovat i dál, samozřejmě další muzikou jste za moment Robbie Williams a nebo taky Felix Jen. No a potom zamíříme do Zlína, kde pomohla všímavost lidí dopadnout trojici přímo při vloupání do domu v centru města. Strážníci podezřelé našli ještě uvnitř objektu. Podrobnosti k tomu nabídneme na Rádiu Jih už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut posloucháte Rádio Jih. No a naše cesty vedou do Zlína, kde se teda zloději opravdu moc daleko nedostali. V uplynulých dnech odpoledne si svědkyně všimla muže na koloběžce, který zastavil u domu v centru města a přelezl tam plot. Další svědek potom strážníkům řekl, že dovnitř zadním oknem vlezli nejmíň 3 lidi. Hlídky zjistili, že okno bylo poškozené a na parapetu zůstalo páčidlo. Ta trojice zlodějů byla stále uvnitř, ale po výzivě vyšli ven, no a šlo o 2 muže ve věku 36 a 34 let a 28 letou ženu. Strážníci je zadrželi samozřejmě a předali republikové policii k dalšímu šetření. No a prej, že lidi v dnešní době si už nevšímají. Tak někteří si evidentně všímají někde a my jim za to děkujeme a z rádia jich všem všímavým lidem posíláme kapelu Krištof. Hezké odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

to znamená, že se nám tady na rádiu již blíží taky střídání za mikrofonem, ale ještě předtím, než se prohodíme, a dneska ne s Vlastíkem, dneska tady máme jinou vzácnou výpomoc, tak pro vás máme ještě jeden tip na tento víkend. A na své si rozhodně přijdou milovníci vojenské techniky. V sobotu 15. srpna se na Hanově v Hodoníně uskuteční vojenský den a ten nabídne ukázky techniky i dynamické ukázky přímo v akci. Kdo by chtěl ještě trošku větší a takový trošku adrenalinovější zážitek, tak se může podívat na okolí z výšky, a to při vyhlídkovém letu vrtulníkem. Program je určen

0: 92 som Freedom.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řidica@surmat.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mionetto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: slova, i Vlasík mi dal dvě. To
1: ono,
0: mě
1: my
0: prostě
1: si totiž dáváme dvě. To je jako vždycky to už. My jsme začínali na jednom. No a pak jsme si říkali, ježiš, no, tak jedno, no, tak už máme dvě.
0: A máte dvě, to je vyšší prostě level. Já ten můj mozeček je na to, víš, ještě nevytrénovaný.
1: Ne, to zvládneš, dívej, jo. Takže první je I, ne, jo, d. I, ne, jo, d.
0: Ne, jo, d.
1: Aha.
0: Do,
1: I. I, ne, jo, d. Máš to správně, ty první tři, co jsi říkal.
0: I ne dojení.
1: Ano.
0: Dojení.
1: Vark.
0: Krav.
1: Jo, je to tam. No vidíš, jak stojal.
0: Dojení krav, no ty bláho.
1: A ty teda můžeš, protože já jsem teď nahrávala spot a bylo tam právě dojení.
0: Víš, aha, jo, takže tak, no já jsem si jako dojení, jsem si říkal, co to je za slovo. Jo, a už to krav, dojení krav.
1: No, tak.
0: Dobrý, hele, tak zítra já, jo.
1: Těšíš se, že?
0: Těším se, hodně. Už budu přemýšlet celý
1: večer. Ne, že mě potrápíš, sorry.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pavíček a Pokáč dají zákaz přiblížení. No a Will Smith a jeho Muži v černém. To všechno už v další hodince. No a Petr Indra bude mluvit už za malou chvíli o tom, že Brno má i přes sucho pitné vody dost. Víc jí ale bere z víru.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Minutu po 14. hodině posloucháte Rádio Jih.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů.
4: navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Brno má i přes sucho pitné vody dost, více jí ale bere zvíru a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Zásobování Brna pitnou vodou není ani při současném extrémním suchu v nejbližších měsících ohrožené. Březovské prameniště už samo nestačí a město proto letos získává z Vírské přehrady 37% vody, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo 16%. Víry nyní naplněny zhruba ze 60% a jeho hladina může při pokračujícím suchu dále klesat. Brněnská vodárenská soustava vyrábí v průměru 1015 litrů pitné vody za sekundu pro přibližně 440 tisíc obyvatel. Vodárny zároveň dále posilují kapacitu úpravny ve Švařci a modernizují přivaděč z Vírské nádrže. Ve Zlíně skončila lhůta pro zájemce, kteří chtěli nabídnout řešení budoucnosti zimního stadionu. Město zvažuje jeho rekonstrukci i stavbu nové multifunkční haly. Zatím ale nechce říci, zda se do výzvy někdo přihlásil. Současně radnice nabízí k prodeji svůj obchodní podíl v hokejovém klubu. Ani u něj magistrát zatím neprozradil, zda už má konkrétního zájemce.
11: Rádio Jih. Počasí.
0: Počasí venku dneska vypadá celkem pohodově. Aktuální teploty Kyjov hlásí 24 stupňů, no a Vacenovice, Vrbice i Boršice shodně 23 stupňů. Zítra očekáváme většinou jasnou oblohu s nejvyššími teplotami kolem 27 až 30 stupňů.
13: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih, doprava.
0: Pokud se aktuálně nacházíte v Brně, dejte si pozor v ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou, bourala dvě osobní auta a částečně tam blokují dopravu. No a celkově ta doprava nám pomalu, ale jistě houstne vlivem blížící se odpolední špičky, tak jezděte opatrně.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Teď už slibovaná Katy Perry, užívejte skvělé odpoledne.

0: 10 minut po 14. hodině je s vámi na rádiu Šimon Král a nevím, jak to máte vy, ale já říkám, že je pořád co slavit a dneska samozřejmě není výjimka. Pokud to máte stejně jako já, tak už po dalších dvou hitech pro dobrou náladu vám poradím, co můžete oslavovat právě dnes, třeba i vy. Z rádia Jich posílám Jeleny a taky Coldplay.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

Play na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Díky, že jste s námi i ve středu 12. srpna. Dneska je 224. den roku a to znamená jediné. Všem Klárkám, které dneska slaví svátek, přejeme všechno nejlepší. Na Slovensku slaví Dariny, takže i Darinkám posíláme naše vinčování. No a samozřejmě nezapomínáme ani na všechny dnešní oslavence narození.

0: je jméno latinského původu a vychází ze slova clarus, tedy světlá, jasná nebo zářící. V Česku máme bezmála 40 000 nositelek tohoto jména, takže Perseidy dneska nebudou jediné, které budou zářit. 12. srpen ale nepatří jen Clarkám. Připomínáme si také Světový den slonů, Mezinárodní den mládeže a taky Den gramofonových desek. No a právě u nich chvíli zůstaneme. Gramofonovou desku si nechal už v roce 1887 patentovat Emil Berliner a dlouhá desetiletí šlo o jeden z hlavních způsobů, jak si doma pustit hudbu. Pak přišla CDčka a vinyl na čas ustoupil do pozadí. Jenže kolem roku 2005 se začal znovu vracet do módy a dneska má mezi hudebními fanoušky znovu svoje pevné místo. Tak co vy? Máte doma taky gramofon a pouštíte si ještě desky? Napište mi na WhatsApp rádia jejich 606 703 889, co na vinylu posloucháte a jestli třeba máte doma nějaký vzácný kousek nebo limitovanou edici.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Od Klárek zpátky k muzice. Dáme si Bruno Marse, taky Lady Gagu. Užívejte krásné středeční odpoledne s Rádiem Jih.

0: Will Smith a skladba Men in Black, ústřední song ze stejnojmenné sci-fi komedie z roku 1997, Muži v černém, Will Smith, Tommy Lee Jones, nostalgie jak hrom, asi mám dnes na večer program jasný. Každopádně z minulosti zpátky do přítomnosti. A konkrétně do nadcházejícího víkendu, fotbal, grilované dobroty, muzika a oslava, která se může protáhnout až do rána. Věstřaví bude o víkendu pořádně živo, tamní fotbalový klub totiž slaví narozeniny. Kolikáté narozky slaví a na co všechno se můžete těšit, prozradíme už za chvilku v éteru Rádia Jich.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řidica@surmat.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Dvě minuty před 3:45 ladíte vlny rádia Jich. A my pro vás teď máme malý tip, kam se vydat o nadcházejícím víkendu. Dva dny plné fotbalu, dobrého jídla a muziky nás čekají už tento pátek a sobotu v Jestřabí. Tamní fotbalový klub slaví 20 let od svého založení a připravil pořádně nabitý program. V pátek od 18 vás čeká přípravné utkání Jestřabí proti Štít nad Vláří a hned potom přijde na řadu diskotéka s mou maličkostí a věřím, že to protáhneme společně až do rána. V sobotu pak od 13 hodin naváže fotbalový turnaj, následovaný utkáním legend a večer bude v duchu afterparty s DJem Spáčilem. Pro děti bude po celou dobu připravený skákací hrad a samozřejmě nebude chybět jídlo a pití. Oba dva dny se budou grilovat dobroty, včetně makrel a různých sýrů. Pivo poteče proudem, takže jestli máte rádi fotbal a dobrou zábavu, pouťový víkend ve Střebí je jasná volba.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámecké

0: www.partnerství.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: před 3 hodinou zněla z éteru kapela Mirai. Doufám, že si užíváte středeční odpoledne na vlnách Rádia Jih. No a aby byla ta středa ještě lepší, mám pro vás další pohodovou muziku. Bude třeba Kygo, Save My Love. Je tam taky Alan Walker, Faded. No a tančit budeme se zlínskou kapelou Street 69.
1: Pojď se mnou tančit, bokama hýbat, jen tak se zkouznout po kolenou.
0: Za chvilku už zprávy. Uherské Hradiště mění podlahu sportovní haly za víc než 4 miliony. I o tom bude mluvit Petr Indra v Jihomoravských zprávách na Rádiu Jih.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
5: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
8: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
9: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
10: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
11: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
12: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
14: autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Je 15.01, posloucháte Radio Jih.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
16: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Uherské Hradiště mění podlahu sportovní haly za více než 4 miliony a v brněnské Líšni má vyrůst 150 bytů. Spor se vede o parkování. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti dostane po téměř 30 letech nový sportovní povrch za 4 miliony 260 tisíc korun. Rekonstrukce se týká celé plochy o rozloze 1060 metrů čtverečních a hotova má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a přibude také nové značení jednotlivých sportovišť. Součástí prací je i obnova vybavení, například žebřin, laviček, volejbalových sloupků nebo házenkářských branek. Sportovní kluby mají po dobu oprav zajištěny náhradní prostory. Na místě bývalého průmyslového areálu v Holcově ulici v brněnské Líšni plánuje developer čtyřpodlažní dům se zhruba 150 byty. Největší spor vyvolává parkování. Projekt počítá s 72 místy pro auta a 150 stáními pro kola. Radnice i část místních považují počet parkovacích míst za nedostatečný a obávají se dalšího zatížení okolních ulic. Developer naopak tvrdí, že návrh splňuje požadavky brněnských stavebních předpisů a dokonce mírně překračuje. Firma zároveň slibuje příspěvek v řádu vyšších milionů korun na zlepšení okolí. Projekt je zatím ve fázi přípravy a termín zahájení stavby není stanoven.
16: Radio Jih. Počasí.
0: Mrkneme na teploty v kraji. U nás v Horní je aktuálně 25 stupňů, Bzenec hlásí 24, Kostice 25 a Jalubí 23 stupňů. Zítra by mělo být obdobně, většinou jasno, nejvyšší teploty o malinko vyšší, 27 až 30 stupňů.
18: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Silnice vypadají poměrně klidně. Pozor si dejte na Zlínsku na příjezdu do Vysokého pole z újezdu. Srazilo tam osobní auto srnu, tak projedete s opatrností. Přejeme vám z rádia i šťastnou cestu.

0: 15 hodin a 10 minut posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to. Ano, jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a proto sledujeme dění v našem kraji. No a už za chvilku po další dvojici hitů se vypravíme do Břeclavy. Lesní požáry jsme dřív sledovali hlavně v zahraničí, no ale čím dál častěji se vyskytují u nás a právě dneska se jeden rozhořel u Břeclavy. Na místě zasahovalo téměř 5 desítek hasičů a kvůli minulosti lokality šlo o hodně citlivý zásah. Podrobnosti už za chvilku v éteru Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zlínská kapela Street 69 roztančila středeční vlny rádia Jih. My kluky ze Zlína zdravíme a já posílám taky speciální pozdrav jejich zvukaři Lukášovi, se kterým jsme dlouhá léta spolupracovali. No každopádně ze Zlína se přesouváme do Břeclavy, kde dnes dopoledne hořel les v oblasti, kde se dodnes nachází stará munice. Požár zasáhl zhruba půl hektaru bořího lesa a hasiči kvůli němu vyhlásili druhý stupeň poplachu. Na místě zasahovalo 10 jednotek, které dostali oheň pod kontrolu a zásah je v tuto chvíli ukončen. Důležité je, že se během požáru nikdo nezranil a podle hasičů během zásahu nebyla hlášena ani žádná ohrožená nebo bouchající munice. Připomeňme si, že po lokalitě Bořího lesa rozmetal výbuch někdejší muniční továrny Muna na konci druhé světové války munici na stovkách hektarů. Pyrotechnici oblast prohledávají dodnes a ze země už vyzvedli desítky tisíc kusů střeliva, granátů a další munice. No tak jsme rádi, že se vše obešlo bez zranění a větších komplikací a do budoucna si přejme, abychom takovýchto požárů zažívali co nejméně. Pojďme zpátky na pozitivnější vlnu Texas a Summer Sun. To je další pecka, kterou posíláme a nejen do Břeclavy, vám všem z Rádia Jih.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nedostanete se letos nikam na dovolenou do ciziny? Já mám pro vás skvělou zprávu. Za exotikou nemusíte nikam daleko, ale stačí dorazit už tuto sobotu do Hodonína, kde se budou konat africké trhy. Čeká vás tam opravdu spousta zajímavých dobrot a různých, z různých afrických zemí. No a co všechno tam budete moct pokoštovat a koupit, to vám prozradím už za chvilku. Do té doby si dáme ještě Kygo nebo Mary J. Blige. No a já vám přeju z rádia jejich pohodové odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969.

0: Je ve středu 12. srpna, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to. Tohle byl norský producent a DJ Alan Walker a jeho Faded. Další z hitů pro dobrou náladu. Mimochodem, právě tahle skladba byla pro Alana Olava Walkera, jak zní jeho celé jméno, přelomová, a získala platinová ocenění ve více než 10 zemích světa. A jestli máte rádi nejen světovou muziku, ale taky chutě z různých koutů světa, o víkendu si přijdete na své přímo u nás v Hodoníně. Už tuto sobotu můžete na Masarykově náměstí ochutnat pořádnou dávku exotiky. Na tamní tržnici se budou konat africké trhy a dorazí čerstvé tropické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie, Brazílie a dalších zemí. V nabídce budou třeba manga, marakuja, různé druhy banánů, dračí ovoce, rambutany nebo jackfruit. No a všechno toto ovoce bude čerstvé a akorát zralé, přičemž zrání probíhalo přirozenou cestou. Nebudou chybět ani dobroty na domu, jako jsou sušené banány, ovoce, čaje, káva, čokoláda nebo super potraviny typu baobab či bambucká másla. Zakoupení budou také rukodělné výrobky a celkově nákupem podporujete drobné farmáře a komunity v Ugandě. No a exotické trhy budou v sobotu 15. srpna od 9 ráno do 3 odpoledne. Vstup a i ochutnávka jsou zdarma. Tak pokud vás to láká stejně jako mě, neváhejte. Nejlepší kousky tam, že prý mizí poměrně rychle. No nic, z Afriky zpátky domů. Kabát a pohoda, to si dáme na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Nelly Furtado, Say It Right. Další z hitů pro dobrou náladu, který jsme vám hráli na rádiu Jich. Alex Warren, Fever Dream, to je další muzika, na kterou se můžete těšit v následující hodince. Dorazí taky Shakira, Whenever. No a z českého rybníčku si dáme Vesnu a Vena Kristová, Já si tě brát nebudu. Petr Indra bude mluvit mimo jiné o tom, že Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Už za chvilku v Jihomoravských zprávách na rádiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
0: 2 minuty po 16:15 ladíte Rádio Jih.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Brno má i přes sucho pitné vody dost, více jí ale bere zvíru a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Zásobování Brna pitnou vodou není ani při současném extrémním suchu v nejbližších měsících ohrožené. Březovské prameniště už samo nestačí a město proto letos získává z Vírské přehrady 37% vody, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo 16%. Vír je nyní naplněný zhruba ze 60% a jeho hladina může při pokračujícím suchu dále klesat. Brněnská vodárenská soustava vyrábí v průměru 1015 litrů pitné vody za sekundu pro přibližně 440 tisíc obyvatel. Vodárny zároveň dále posilují kapacitu úpravny ve Švařci a modernizují přivaděč z Vírské nádrže. Ve Zlíně skončila lhůta pro zájemce, kteří chtěli nabídnout řešení budoucnosti zimního stadionu. Město zvažuje jeho rekonstrukci i stavbu nové multifunkční haly. Zatím ale nechce říci, zda se do výzvy někdo přihlásil. Současně radnice nabízí k prodeji svůj obchodní podíl v hokejovém klubu. Ani u něj magistrát zatím neprozradil, zda už má konkrétního zájemce.
0: Počasí. Teploměry v našem kraji zatím ukazují příjemné teploty. Břeclav hlásí 26 stupňů, Kněžduk 24 a Kletnice a Újezd u Brna shodně 25 stupňů. Zítra by měly být teploty velmi podobné, nejvíc bychom měli měřit 27 až 30 stupňů, no a obloha bude bez mráčku.
11: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách. Pozor si dejte v Uherském Hradišti v Mánesově ulici. Srazil se tam osobní auto s elektrickým vozíkem. Počítejte s omezením, nehodu tam vyšetřuje policie. No a na pozoru buďte taky v Brně v Křenové ulici na úrovni zastávky MHD Vlhká směrem do centra. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut. Počítejte tam se silným provozem. Z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

0: Ren zněl z Eteru Rádia jich 11 minut po 4. hodině. Letošní horko je šílené, trápí nás všechny, ale netrápí jen lidi. Ve vysokých teplotách trpí také zvířata a za chvilku budeme na rádiu jich mluvit o rybách, konkrétně o masivních úhynech kvůli nedostatku kyslíku. Letos jich povodí Moravy eviduje už 12. Podrobnosti mám pro vás nachystané zhruba za 5 minut, tak si na ně počkejte.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.
0: Na řadě další z hitů pro dobrou náladu. Speciálně teďka letí pro Patrika, který nás poslouchá. No a ať už nás posloucháte doma, v práci nebo někde na koupališti, přejeme vám krásné středeční odpoledne. Tohle je Shakira.

0: Na rádiu je Sheila Henderson a její Ghost. A jak už jsem sliboval, mám pro vás podrobnosti ohledně masivních úhynů ryb, které trápí povodí Moravy v letošním roce. Letos v letě totiž hynou ryby v řekách častěji než v posledních letech. Jen v srpnu vodohospodáři zaznamenali úhyn kvůli nedostatku kyslíku například v Dřevnici ve Zlíně a také v Kyjovce v Kostnicích. Celkem už jich bylo 12 těch velkých úhynů a pro ryby je problém hlavně kombinace teplé vody a přemnožených sinic. Ta rovnice je jednoduchá. Čím je voda teplejší, tím méně se v ní rozpouští kyslíku, který navíc sinice během noci dál spotřebovávají, a to je zkrátka pro ty ryby fatální. Letos ale situaci zhoršují také prudké deště, které vyplavují kanalizaci a zvyšují množství organického znečištění ve vodě. Rozsah úhynu ukázal už červenec na jižní Moravě, kdy pod Novými Mlýny uhynuli asi 3 tuny ryb, no a v Zámecké a Staré Dyji pak dohromady až kolem 6 tun. Pro srovnání, za celé loňské léto evidovali vodohospodáři pouze 8 případů úhynů ryb. No, takže tady to léto zdá se mi poněkud nešťastné, že? Každopádně pojďme zpátky k muzice. Za chvilku už Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu, na rádiu jich.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minutu po půl paté ve středu 12. srpna. Posloucháte Rádio Jih? Středa, to je takový malý pátek a tím chci říct, že víkend už se blíží a bude živo. Ve Ždánicích se o víkendu vrátí do ulic elegance starých časů, hudba i pouťová atmosféra. Co nabídne 23. ročník Histokol a Mariánských poutních slavností, se dozvíte už za chvilku na Rádiu Jih. No a my si teďka zahrajeme další z hitů pro dobrou náladu. A tentokrát to bude s věnováním, protože nám napsal posluchač Marek a chtěl by zahrát manželce Romaně k jejím sobotním narozeninám. Půl století úžasného života a já jsem moc rád, že u toho můžu být s tebou. Krásné narozeniny a hodně zdraví. Tak to přeje Mara svojí manželce Romaně. Tak my ti posíláme Dario G. Sunshine. Tak na to dělá radost. Krásnou středu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Hi, hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 metra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Přesně o 4:45 mám pro vás na rádiu jich pozvánku. Kam se můžete vydat již tento víkend, pokud tedy nemáte žádné jiné plány? Řeč je o Ždánicích, tam se totiž v sobotu 15. a v neděli 16. srpna v Zámeckém parku uskuteční už 23. ročník Histokol a Mariánské poutní slavnosti. Sobota nabídne soutěžní jízdu elegance historických kol, barmanskou a bike trialovou show, koncerty kapel Bylo nás pět a Reddy Kirken a večer taky taneční zábavu s DJem. No a neděle bude patřit hlavně rodinám. Chystají se soutěže, herní zóna, poutní mše, dětská diskotéka, pohádky Chasy Ždánice a taky koncert Voxela s kapelou. Po celý víkend nebude chybět jarmark, občerstvení, víno od místních vinařů, skákací hrad ani pozorování oblohy dalekohledem. No a zdarma bude taky vstup do muzea. Tak pokud ještě nemáte plány, já si myslím, že tohle by stalo za zvážení. Z Rádia X zdravíme po frekvenci 88,9 do Ždánic a přejeme, ať se víkend krásně vydaří.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Sdružení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás

bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Vítův Brácha. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Baby.

0: Zůstaň tu se mnou, zpívá Richard Krajčo a kapela Krištof 3 minuty před 5:00. A pokud chcete další hity pro dobrou náladu, rozhodně zůstaňte se mnou na vlnách Rádia I. Mám pro vás nachystáno třeba poetiku Zkouším žít.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.
0: Taky Lorin a její Euforiu. No a potěšíme i milovníky Taylor Swift, dáme si Fate of Ophelia. No každopádně v jihomoravských zprávách s Petrem Vindrou vydáme se třeba do brněnské Líšně, kde má výrůst 150 bytů. Brzy tam však spor o parkování. Podrobnosti už za chvilku na rádiu I. Krásné odpoledne vám přeje Šimon Král.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt.

0: nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
4: Posloucháte Rádio Jih, je přesně 17 hodin.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Uherské Hradiště mění podlahu sportovní haly za více než 4 miliony a v brněnské Líšni má vyrůst 150 bytů. Spor se vede o parkování. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti dostane po téměř 30 letech nový sportovní povrch za 4 miliony 260 tisíc korun. Rekonstrukce se týká celé plochy o rozloze 1060 metrů čtverečních a hotova má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a přibude také nové značení jednotlivých sportovišť. Součástí prací je i obnova vybavení, například žebřin, laviček, volejbalových sloupků nebo házenkářských branek. Sportovní kluby mají po dobu oprav zajištěny náhradní prostory. Na místě bývalého průmyslového areálu v Holcově ulici v brněnské Líšni plánuje developer čtyřpodlažní dům se zhruba 150 byty. Největší spor vyvolává parkování. Projekt počítá s 72 místy pro auta a 150 stáními pro kola. Radnice i část místních považují počet parkovacích míst za nedostatečný a obávají se dalšího zatížení okolních ulic. Developer naopak tvrdí, že návrh splňuje požadavky brněnských stavebních předpisů a dokonce mírně překračuje. Firma zároveň slibuje příspěvek v řádu vyšších milionů korun na zlepšení okolí. Projekt je zatím ve fázi přípravy a termín zahájení stavby není stanoven.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: I po 17. hodině to venku pořád hezky hřeje. Uherské Hradiště hlásí 24 stupňů, Strážnice 25, Tvrdonice 26 a Babice měří 24. Zítra nás čeká opět jasná obloha a teploty od 27 do 30 stupňů.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
6: Rádio Jih, doprava.
4: A pokud sedíte za volantem, máme pro vás informace z dopravy. Na trase z Veselí nad Moravou k hraničnímu přechodu Květná za Boršicemi u Blatnice srazilo osobní auto Srnu. Místo je s opatrností průjezdné, počítejte tam s omezením. No a na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 5 kilometrů. Tak pokud se právě vracíte třeba z práce domů, a nebo se naopak vydáváte někam pryč, třeba na dovolenou, tak jezděte opatrně a my vám k tomu budeme hrát z rádia jich do pohody. Za chvilku Gurujuš Project Infinity.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.

0: brněnské hvězdárně bude dnes večer rušno, to víte, částečně zatmění slunce, že jo, takže všichni se na to chystají. Ale málo kdo čekal, že tam bude rušno i přes den. Představte si, že před dnešním zatměním slunce byla brněnská hvězdárna vystavena nebývalému náporu návštěvníků, kteří si přijeli zakoupit brýle na pozorování částečného zatmění. Celých 12 tisíc ochranných brýlí zmizelo během jediného dne. No ty bláho, takže 12 tisíc lidí tam dneska jako přišlo přes den a koupilo si brýle. No já jsem zvědavý, kde se všichni teda budou dívat, protože to je docela hodně, hodně brýlí. No každopádně, jak večerní úkaz bezpečně sledovat a kdy přesně začne, si řekneme za chvíli na Rádiu Jih, tak držte vlnu, do té doby Poetika a nebo Lorín.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: minut po 17. hodině. Ladíte Radio Jih, Radio Jižní Moravy. Tohle byla Lauryn a její Euphoria, hit z roku 2012. No a my se teďka vydáme do Brna. Tam je totiž, nebo byl tam dneska odpoledne velký šrumec, protože dneska večer, jak si mnozí víte, nás čeká částečné zatmění slunce a v Brně o to byl fakt obrovský zájem. Hvězdárna na Kraví hoře prodala během dnešního dne všech 12 000 ochranných brýlí, které tam měli. A další už prostě před začátkem úkazu jako nebudou. Takže pokud jste si dneska nenakoupili brýle, tak máte smůlu, určitě už žádné nejsou. Je pravda, že před chvilkou jsem na Instagramu viděl nějaké storyčko a tam kamarádi zháněli právě brýle na sledování. No a moc času na zhánění těch brýlí už nemají, protože zatmění začne kolem 7 hodiny a 20 minut večer, což je za 2 hodiny. No a v tu chvíli bude slunce nízko nad západním obzorem a dobře pozorovatelné. Těsně před západem zakryje měsíc víc než 80% slunečního disku. Hvězdáři proto doporučují vyrazit na místo s volným výhledem k západu a při přímém pozorování právě použít ty ochranné brýle, pokud teda nějaké máte. Pokud čas dovolí, brněnská hvězdárna nabídne od 6:30 taky živý komentovaný přenos z horkovzdušného balónu. No tak já nevím, jako mně to přijde trošku jako taková davová hysterie, že všichni na nás prostě musí vidět zatmění slunce. Já třeba budu o 7:30 prostě uspávat děti, protože jsem žádné brýle nesehnal. No a pokud ani vy nemáte žádné brýle, tak se nebojte. Další částečné zatmění bude 2. srpna 2027, což je vlastně jako za rok, takže prostě seženem brýle přes rok, že jo? A nebo potom za 3 roky v roce 2029, 12. června. A pořád se bavíme jenom o částečném zatmění. Protože úplné zatmění bylo naposled v roce 1485 a když dá pána dožijem, tak to další úplné bude v roce 2726.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Takhle z Brna zpátky k hitům pro dobrou náladu, tady je ta slibovaná Taylor Swift, Fate of Ophelia. Doufám, že si užíváte krásnou středu.

0: Jo, půl šesté, ladíte vlny Rádia Jich. Tohle byla Luna a Peska z roku 1998, Bailando. Veteráni, retro kočárky, historická technika, kouzla a také známé hity skupiny Holky. Pokud patříte mezi milovníky historie, veteránů a skvělé zábavy, právě pro vás budu mít už za chvilku pozvánku na jubilejní 10. ročník setkání na statku, který proběhne už tuto sobotu v Brně. Než si ale řekneme podrobnosti, pošlu vám tam další trojici hitů pro dobrou náladu, Škvor, Gigi D'Agostino a nebo Mark Korn. Užívejte příjemný středeční podvečer s Rádiem Jich.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
5: Kyo slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
6: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mavelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavelix. Buďte in.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 9.

0: 6:45 zněl z éteru rádia jich Makorn. Na můj dnešní vysílací čas se blíží ke konci, ale ještě předtím, než se rozloučím, mám pro vás pozvánku na sobotní akci, kterou pořádá Retro Muzeum na Statku v Brně. Jde o akci Setkání na Statku, která letos slaví už 10. ročník. Oblíbená letní akce spojí veterány, historii, hudbu a i zábavu pro celou rodinu. Hlavním hudebním hostem bude Klára Kolomazníková, známá ze skupiny Holky, a chybět nebude ani kouzelnická show. Připravený je sraz veteránů a retro kočárků, budou tam výšky historickým autobusem Karosa, my jsme v něm jezdili ještě normálně, myslím teda, ale ne. Bude to taky retro a pin-up přehlídky nebo ukázky historické a vojenské techniky. Zkrátka děti i dospělí si užijí soutěže, simulátor nárazu, nafukovací atrakce, no a bude taky retro bazárek s Tuzexem. Samozřejmě po celý den bude k dispozici taky občerstvení, tak pokud patříte i vy mezi milovníky historie, v sobotu si udělejte výlet do Brna, určitě to bude stát za to. Na rádiu jich se vracíme k hitům pro dobrou náladu, bude třeba Sean Kingston nebo Mike Posner. Já se pro dnešek loučím, přeju vám krásný středeční podvečer a slyšíme se zase zítra.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.
2: Jo, Sean Kingston.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Brno má i přes sucho pitné vody dost, více jí ale bere Zvíru a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Zásobování Brna pitnou vodou není ani při současném extrémním suchu v nejbližších měsících ohrožené. Březovské prameniště už samo nestačí a město proto letos získává z Vírské přehrady 37% vody, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo 16%. Vír je nyní naplněný zhruba ze 60% a jeho hladina může při pokračujícím suchu dále klesat. Brněnská vodárenská soustava vyrábí v průměru 1015 litrů pitné vody za sekundu pro přibližně 440 tisíc obyvatel. Vodárny zároveň dále posilují kapacitu úpravny ve Švařci a modernizují přivaděč z Vírské nádrže. Ve Zlíně skončila lhůta pro zájemce, kteří chtěli nabídnout řešení budoucnosti zimního stadionu. Město zvažuje jeho rekonstrukci i stavbu nové multifunkční haly. Zatím ale nechce říci, zda se do výzvy někdo přihlásil. Současně radnice nabízí k prodeji svůj obchodní podíl v hokejovém klubu. Ani u něj magistrát zatím neprozradil, zda už má konkrétního zájemce.
8: Rádio Jih, počasí.
9: Dnes večer a v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 14 až 11, zítřek bude jasný, naměříme 27 až 30 stupňů na jihu Moravy, maximálně 29 stupňů ve Zlínském kraji.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. We'll be right back.

0: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Radio Jižní Moravy.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: pro dobrou náladu. Rádio I.
1: Rádio I. Dáme tu mano! I vejí!

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu ním.
1: Rádio Jí.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rádio Jih.

nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.